0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Láďa Jakub. V Doksanech nad Ohří na Litoměřicku na severu Čech padl nový český absolutní teplotní rekord. Naměřili 40,6 stupně Celsia. Na stavbách se dnes kvůli horku většinou nepracuje. Ministra Klempíře vypískal DAF na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. A vláda zřejmě odmítne zrušení přestupkové komise a omezení imunity zákonodárců. Teď podrobnosti. Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. DAF na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag v České Lípě. Od rána pokládají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy v fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun. Vedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Asi nejteplejší den nás čeká během nedělního odpoledne. Před sluncem se neschováme, bude 39 až 41 stupeň Celsia.

nezmůžeš s tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: 3 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Celou Evropu sužují rekordní neúnosná vedra. V Praze zpomalovaly vlaky i tramvaje. Zrušené byly mnohé veřejné akce nejen v Česku, ale v celé střední Evropě. A neděle má být ještě teplejší. Naměříme až 41 stupeň Celsia. S dalšími zprávami je tu Láďa Jakub.
2: Nejméně 193 miliony obyvatelů Evropy, z toho 75 milionů v Německu zažilo v posledních hodinách teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Některé státy proto doporučují obyvatelům, aby počítali i z výpadky dopravy a elektřiny a aby například měli u sebe hotovost, kdyby nefungoval internet a ani bankomaty. Současnou vlnu veder v Česku navíc doprovodí i mimořádně teplé noci. Na některých místech můžeme zaznamenat i takzvanou supertropickou noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů Celsia. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Lidé třeba u nás ve střední Evropě hledali přes den úkryt v podzemí. Jedou na výlet do vojenských bunkrů v pohraničí, navštěvují muzea nebo prostory ve sklepeních, kasematy i podzemí hradu a zámků. No a nebo třeba na jižní Moravě sklípky. V Praze byla vyšší návštěvnost třeba i v botanické zahradě v Troji. Pražská záchranná služba zase do odpolední 16. hodiny výjížděla ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Fakultní nemocnice Praha Motol a Homolka zaznamenala na urgentních příjmech zhruba o 15% víc pacientů oproti běžnému provozu. Všeobecná fakultní nemocnice evidovala nižší desítky případů úpalů, úžehů nebo kolapsových stavů. No, horko dělá problémy taky městské hromadné dopravy, třeba v Praze tramvajím. Kvůli teplu se totiž prověšují troleje a hrozí jejich stržení. Všechny vozy tak musí jezdit pomaleji. Podrobnosti má dopravní expert Světa motorů Martin Karlík.
3: Tramvaje teď v Praze jezdí maximálně 40-kilometrovou rychlostí. Řidiče je zároveň musí víc koukat po trolejích a sledovat, jestli nejsou někde prověšené víc než je zdrávo. Zpomalil se i pohyb přes výhybky, místo 15 km za hodinu se jezdí maximálně 10 a v úsecích, kde to s trolejem vypadá špatně, tak je rychlost také omezená. To může vést k tomu, že se některé tramvaje budou spožďovat.
1: Ještě doplním, že kvůli teplu je v pohotovosti taky správa železnic. Ta může nařídit zpomalení vlaků. Zatím k tomu nepřistoupila, ale třeba v roce 2015 to musela udělat kvůli praskajícím kolejnicím. Některé vlaky například na Plzeň odpoledne jezdily odklonem. Zrušené byly i mnohé kulturní, zábavní a společenské akce po celé České republice. Někde ale lidem vůbec nevadí tato vedra. Třeba v Krkonoších nebo Hnahané, tam se akce konají dál. Víc o tom naši krajští zpravodajové. Vedro třeba podle naší reportérky stojí za rekordním samozběrem česneku na Olomoucku. Lidé si přivstali a v 7 ráno už bylo celé pole vysbírané.
4: Oblíbená farma v Těšiticích posunula kvůli počasí termín samozběru. Původně plánovala mít otevřeno od 6 do 10. První lidé se ale objevili už po 3 ráno a v 7 hodin bylo pole prázdné. Podobně rychle zmizel česnek i v nedalekém Blaci. Sběrače lákala hlavně výhodná cena a vyšší kvalita než v obchodech. Martina Svobodová, Frekvence 1.
1: A východočeský Krkonošský Trutnov si i přes vedra připomíná krvavé válečné události z historie. Sobota i neděle patří událostem před 160 lety.
5: Trutnov si tento víkend připomíná 160. výročí bitvy u Trutnova. Jde o jediné významné vítězství rakouské armády v prusko-rakouské válce roku 1866. Návštěvníci uvidí ukázky vojenských táborů, dubové výstroje a výzbroje i rekonstrukce historické bitvy. Součástí programu jsou také komentované prohlídky a aktivity pro celé rodiny. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: I ráno bude tropické, místy supertropické, to znamená i 25 stupňů Celsia naměříme nad ránem. No a přes den 39 až 41 stupňů. Ano, opravdu slyšíte dobře. A až do večera nás čeká slunce bez mraků. Přehánky pak můžou později přijít na západ Čech.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix.
1: Ty nejlepší aktuální hity.
0: Největší hity posledních let.
1: Ale i hity legend pop music. And through it, oh, she offers me protection. A lot of love. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.

0: 4 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: A s nimi Láďa Jakub. V Doksanech nad Ohří na Litoměřicku na severu Čech padl nový český absolutní teplotní rekord. Naměřili 40,6 stupně Celsia. Na stavbách se dnes kvůli horku většinou nepracuje. Ministra Klempíře vypískal DAF na folklorním festivalu ve Strážnici na Hodonínsku. A vláda zřejmě odmítne zrušení přestupkové komise a omezení imunity zákonodárců. Teď podrobnosti. Ministra kultury Otu Klempíře z motoristů vypískali diváci na mezinárodním folklorním festivalu Strážnice na Hodonínsku. Klempíř měl pronést několik slov na zahájení asi nejslavnějšího jihomoravského festivalu. DAF na něj ale reagoval pískotem, výkřiky a bučením. Později uvedl, že ho nesouhlas publika nepřekvapil, ale vadí mu vulgarity a nenávist ze strany publika. Dosavadní české teplotní maximum, které od 20. srpna 2012 držely středočeské Dobřichovice, padlo. Stanice Doksany nad Ohří na Litoměřicku odpoledne naměřila rekord 40,6 stupně Celsia. Na mnoha stavbách se nepracovalo. Dělníci zůstali kvůli vedru doma, ale jsou výjimky třeba na severu Čech. Nejen horko od asfaltu, ale i ze slunce komplikovalo práci pracovníkům firmy Strabag v České Lípě. Od rána dají rozžhavenou asfaltovou směs na silnici druhé třídy, přičemž už krátce po desáté teplota vzduchu přesáhla 30 stupňů a popolední 35. Pokládka asfaltu v tropických teplotách patří podle mluvčí firmy k fyzicky nejnáročnějším pracím na stavbě. Odvody živnostníků na sociální pojistné zpětně od července klesnou na loňskou úroveň. Začne platit novela zákona, kterou už loni po volbách předložili představitelé vládní koalice. Ta ruší letošní zvýšení měsíčního vyměřovacího základu živnostníků na 40% průměrné hrubé mzdy a vrací ho na loňských 35%. Živnostníci by tak mohli měsíčně ušetřit 715 korun, uvedla to mluvčí ministerstva financí Gabriela Krušinová.
2: Ti, kteří platí minimální zálohy, ušetří 715 korun měsíčně, tedy 8580 korun ročně. Nově budou odvádět zálohu ve výši 5005 korun měsíčně. Vzniklý přeplatek za měsíce od začátku roku mohou živnostníci získat zpět při zúčtování přehledu za rok 2026. Změna se týká také živnostníků v prvním pásmu paušální daně. Ti ušetří 822 korun měsíčně a nová záloha na sociální pojištění pro ně bude 9162 korun.
1: Teď je z jiného soudku. Vláda pravděpodobně v pondělí odmítne ústavní novelu poslanců opozičního hnutí STAN, kteří chtějí zrušit přestupkovou imunitu a omezit trestní imunitu zákonodárců. Proti novele se postavila téměř všechna ministerstva, která se předlohou zabývala. Vyplývá to z předkládací zprávy na vládním webu. Provoz a správu zimního stadionu v Uherském Hradišti zajistí nová městská společnost. Její založení schválili zastupitelé města na Slovácku. Výstavba zimního stadionu v ulici na Rybníku začala už loni a stát bude na místě dosavadního zimního stadionu, který byl zbourán. Otevření místa, které bude sloužit sportovcům i veřejnosti, plánuje radnice už na září. Náklady na jeho výstavbu dělají po úpravách 447 milionů. Vznik společnosti s ručením omezeným pojmenované Správa sportovišť Uherské Hradiště je součástí přípravy na zahájení provozu nového zimáku, jak říká starosta Stanislav Blaha.
3: My samozřejmě chceme, aby ten nově budovaný zimní stadion byl profesionálně spravován, aby tedy i mohl fungovat z velké části na komerční bázi, to znamená ty komerčně zajímavé časy, aby byly zužitkovány a využívány komerčně a zároveň, aby to byla organizace, která bude využívat tu možnost provozovat a mrazit led v průběhu celého roku, to znamená bude organizovat letní kempy, soustředění a tak dále a tak dále.
1: Na novou společnost přejdou činnosti spojené s provozem stadionu, majetek využívaný pro jeho správu i související práva a závazky.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Asi nejteplejší den nás čeká během nedělního odpoledne. Před sluncem se neschováme, bude 39 až 41 stupeň Celsia.

0: prezidenti, politici, slavní zpěváci i herci.
1: Ti všichni míří v neděli po obědě na Frekvenci 1.
2: Mimochodem víte, jakého soudu se nejvíce bojí všichni právníci?
3: To nevím.
2: Božího, je to problém.
0: Nejlepší český imitátor Petr Jablonský předvede na vaše přání, na koho si vzpomenete.
4: Otázka na tu pohádku se dá říct, že mě provází celým životem, že skutečně jako princ je moje třetí jméno. Na mě volají princi, já na to slyším, já se vždycky podepisuju a podobně.
1: Petr Jablonský, live, každou neděli od 13 hodin na Frekvenci 1.

0: 5 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Celou Evropu sužují rekordní neúnosná vedra. V Praze zpomalovaly vlaky i tramvaje. Zrušené byly mnohé veřejné akce nejen v Česku, ale v celé střední Evropě. A neděle má být ještě teplejší. Naměříme až 41 stupeni Celsia. S dalšími zprávami je tu Láďa Jakub.
2: Nejméně 193 miliony obyvatelů Evropy, z toho 75 milionů v Německu zažilo v posledních hodinách teploty přesahující 35 stupňů Celsia. Některé státy proto doporučují obyvatelům, aby počítali i z výpadky dopravy a elektřiny a aby například měli u sebe hotovost, kdyby nefungoval internet a ani bankomaty. Současnou vlnu veder v Česku navíc doprovodí i mimořádně teplé noci. Na některých místech můžeme zaznamenat i takzvanou supertropickou noc, kdy minimální teplota neklesne ani pod 25 stupňů Celsia. V celé historii měření se něco podobného stalo jen 12krát. Lidé třeba u nás ve střední Evropě hledali přes den úkryt v podzemí.

0: Na výlet do vojenských bunkrů v pohraničí, navštěvují muzea nebo prostory ve sklepeních, kasematy i podzemí hradu a zámků. No a nebo třeba na jižní Moravě sklípky. V Praze byla vyšší návštěvnost třeba i v botanické zahradě v Troji. Pražská záchranná služba zase do odpolední 16. hodiny vyjížděla ke 30 kolapsům z vedra. Celkově ale měla méně výjezdů než v uplynulých dnech, kdy zasahovala zhruba 300krát za den. Fakultní nemocnice Praha Tol a Homolka zaznamenala na urgentních příjmech zhruba o 15% víc pacientů oproti běžnému provozu. Všeobecná fakultní nemocnice evidovala nižší desítky případů úpalů, úžehů nebo kolapsových stavů. No, horko dělá problémy taky městské hromadné dopravy, třeba v Praze tramvajím. Kvůli teplu se totiž prověšují troleje a hrozí jejich stržení. Všechny vozy tak musí jezdit pomaleji. Podrobnosti má dopravní expert Světa motorů Martin Karlík.
1: Tramvaje teď v Praze jezdí maximálně 40-kilometrovou rychlostí. Řidiče je zároveň musí víc koukat po trolejích a sledovat, jestli nejsou někde prověšené víc než je zdrávo. Zpomalil se i pohyb přes výhybky, místo 15 km za hodinu se jezdí maximálně 10 a v úsecích, kde to s trolejem vypadá špatně, tak je rychlost také omezená. To může vést k tomu, že se některé tramvaje budou spožďovat.
0: Ještě doplním, že kvůli teplu je v pohotovosti taky správa železnic. Ta může nařídit zpomalení vlaků. Zatím k tomu nepřistoupila, ale třeba v roce 2015 to musela udělat kvůli praskajícím kolejnicím. Některé vlaky například na Plzeň odpoledne jezdily odklonem. Zrušené byly i mnohé kulturní, zábavní a společenské akce po celé České republice. Někde ale lidem vůbec nevadí tato vedra. Třeba v Krkonoších nebo Hnahané, tam se akce konají dál. Víc o tom naši krajští zpravodajové. Vedro třeba podle naší reportérky stojí za rekordním samozběrem česneku na Olomoucku. Lidé si přivstali a v 7 ráno už bylo celé pole vyzbírané.
2: Oblíbená farma v Těšiticích posunula kvůli počasí termín samozběru. Původně plánovala mít otevřeno od 6 do 10. První lidé se ale objevili už po 3 ráno a v 7 hodin bylo pole prázdné. Podobně rychle zmizel česnek i v nedalekém Blaci. Sběrače lákala hlavně výhodná cena a vyšší kvalita než v obchodech. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: A východočeský Krkonošský Trutnov si i přes vedra připomíná krvavé válečné události z historie. Sobota i neděle patří událostem před 160 lety.
3: Trutnov si tento víkend připomíná 160. výročí bitvy u Trutnova. Jde o jediné významné vítězství rakouské armády v prusko-rakouské válce roku 1866. Návštěvníci uvidí ukázky vojenských táborů, dubové výstroje a výzbroje i rekonstrukce historické bitvy. Součástí programu jsou také komentované prohlídky a aktivity pro celé rodiny. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
4: Frekvence 1. Počasí.
0: I ráno bude tropické, místy supertropické, to znamená i 25 stupňů Celsia naměříme nad ránem. No a přes den 39 až 41 stupňů, ano, opravdu slyšíte dobře. A až do večera nás čeká slunce bez mraků. Přehánky pak můžou později přijít na západ Čech.

ulice, co neznám, jsou jako lampy, nehledáme východ. A tak jsme se ztratili, lidi na nás koukají.

si tě vzít. Vidím tvoje oči, vím,

co by ti šla k tělu, jednoduchou prostou. Chtěl bych na mou věru, chtěl bych napsat báseň, co by ti šla k pleti, báseň, co budou učit se naše děti. Chtěl bych napsat báseň,

jak se zhřála v obětí. Neznal jsem tvý jméno a držel krok, nikdo nevěděl.

0: 6 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Je to tak, Rádio Frekvence 1, první dnešní ranní nedělní zprávy přináší Lucie Černá na Frekvenci 1. Hezké ráno.
2: Nejdřív se musíme rozcvičit, máme tady trošku chladno, takže se potřebujeme zahřát. Už jsme se zahřáli, takže můžeme jít na zprávy. Hezké ráno. Česko má nový teplotní absolutní rekord. Je poslední den pro objednávky první emise dluhopisů republiky. Na fotbalovém mistrovství světa vrcholí souboje v základních skupinách. V Česku padl absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia a o půl stupně tak překonala dosavadní rekord z Dobřichovic z 20. srpna roku 2012. Rekordy pro daný den byly překonány nebo dorovnány na 91 stanic. Procentech stanic. A dnes má být ještě tepleji. Především v Polabí a po Oří mohou teploty vystoupit i k 41 stupňům. Česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře potvrdí, že bude postupně do roku 2035 vydávat na vojenské výdaje 3,5% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z mandátu pro členy delegace, který v pondělí schválila vláda a který se podařilo získat České televizi. Tuzemští zástupci také mají na summitu zahraniční partnery ujišťovat, že náš stát bude už letos vydávat na přímé obranné výdaje 2% HDP. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je nutné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise proběhne 15. července. Její objem bude několikanásobně větší proti původním plánovaným 20 miliardám korun. V nové roli na Karlovarsku v podvečer projel vlak Návěstidlo. Hasiči z vlaku evakuovali 30 lidí. Událost se obešla bez zranění. Vyšetřuje ji drážní inspekce. Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu na protivládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby, píše to Reuters. Vučićovo prohlášení přišlo po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístřešku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Na mistrovství světa vrcholí souboje v základních skupinách. Demokratická republika Kongo otočila utkání s Uzbekistánem a po výhře 3-1 slaví historický

0: postup ze skupiny K. V bezbrankovém souboji hráči Kolumbie obhájili první místo před Portugalskem. Vyřazení odvrátilo Chorvatsko vítězstvím 2-1 nad Ghanou a za Anglií, která přehrála Panamu 2-0, obsadí druhé místo ve skupině L. Dál jdou ze třetího místa také Afričané.
1: Frekvence 1.
2: Počasí.
0: Nedělní ráno je jasné až polojasné a teploty se nám venku pohybují nejčastěji mezi 19 a 24 stupni. Přes den opět udeří extrémní tropy. Bude slunečno, na západě se ale později odpoledne mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky anebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, v Polabí a v Pohoří může být až 41.
2: Frekvence 1.
1: Doprava.
0: A provoz na hlavních tazích v Česku je zatím plynulý, nejsou hlášeny žádné nehody ani komplikace. To je ze zpráv 6 všechno. To znamená, že na Frekvenci 1 už máte i tři neděli Petra Wagnera.
3: Krásné dobré jitro společně se mnou, taktéž ta nejlepší porce muziky. Začneme tou českou hned v úvodu té 6. hodiny raní. Marek Ztracený, tak se nezlob, Pink a nebo vzpomínka na Michaela Jacksona, Black or White. Na Frekvenci 1 vám všem pohodovou neděli 28. června.
1: Víkendové ráno
2: a Petr Wagner.

0: 15 minut, tohle je nedělní už slunečné ráno na vlnách Rádia Frekvence 1. Dobré jutro, aby jsme neděli ve společnosti právě Frekvence 1 vám všem přeje Petr Wagner. Zmínil jsem slunečné ráno a opět tropický den nás čeká i dneska. Včera totiž v Česku padl absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia. Dneska má být ještě tepleji. Průměru o 1 až 2 stupně v Polabí a Pohoří mohou teploty vystoupit až k 41 stupňům. Podrobnosti v počasí za malou chvíli. A za malou chvíli taky ranní ptáče Honza Krausa Blondýna. Podíváme se na fotbal. Nebude to probíhající mistrovství světa, ale podíváme se do Karviné. Slezský klub dostal flastr za ovlivňování zápasu, dokonce i peněžitý trest a vyloučení. Nejenom tohle všechno se dozvíte v rubrice Honzy Krause a on sám jako fotbalový fanoušek taky docela koukal. No a poslední věc, řekneme si i více o tom, že se Česko zapsalo zlatým písmem do světových rubrik. K tomu muzika Daniel Landa, Eros Ramazzotti anebo Tina Turner. Vám všem krásné nedělní ráno s Frekvencí 1.
1: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
2: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně. Používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: pozor, už je pro vás taky nachystaná a připravená ranní rubrika Honzy Krause společně s Blondínou. My se podíváme na fotbal, nebude to ale na probíhající mistrovství světa a ve fotbale. Podíváme se společně do Karviné, protože Slezský klub dostal flastr za ovlivňování zápasu, vyloučení, taky peněžitý několika milionový trest. Divil se tomu i náš Honza Kraus, jakožto fotbalový fanoušek. Podrobnosti v samotné rubrice, připraveno samozřejmě i ta slibovaná muzika, opět a Radeček, akusticky vám to budeme hrát Alexia anebo Michael Sembello na frekvenci 1. Teď pojďme na krátké zprávy rádia frekvence 1 a půl sedma.
1: Dobré ráno, v Česku padl absolutní teplotní rekord. Stanice Doxany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia, tedy nejvíc v historii. A dnes má být ještě tepleji, především v Polabí a Pohoří mohou teploty vystoupit i k 41 stupňům. Letoun NATO, který v sobotu odletěl z Prahy s českým USAR týmem, který krátce po půlnoci přistál v Curacao. Z ostrovního státu pokračují čeští záchranáři do Venezuely, kde se zapojí do hledání lidí v sutinách po zemětřesení, které v zemi zabilo přes 14 lidí. Nezvěstných je podle agentury AP skoro 69 tisíc lidí. Kuvajt v noci čelil útokům nepřátelských raket a dronů. Podle Reuters byl vyhlášen protivzdušný poplach i v Bahrajnu. Iránské revoluční gardy o něco později potvrdili, že na obě země zaútočili v reakci na poslední americké údery. Českou čtvrtkařku Lourdes Glorie Manuel dnes čeká v Paříži další závod diamantové ligy. Halová mistryně světa, která v obou letošních startech v elitním seriálu doběhla druhá, se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Polinovou.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A opatrně na D1.
3: Pozorněte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 40,5 kilometru stojí na hranici odstavené osobní auto s poruchou. Jinak je provoz na všech našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez kolon. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Karviná dostala trest za ovlivňování zápasu a je tvrdý. Slezský fotbalový klub byl vyloučen z nejvyšší soutěže a navrch dostal pokutu 10 milionů. Trest je zatím nepravomocný, klub se odvolal. Co vy na to?
2: To je masa docela teda. Já vím, že něco bylo s Karvinou, podrobnosti neznám a nebudu je studovat. No tak ať si to rozdají, ale je pravda, že je potřeba český fotbal neustále čistit, furt není dost jaksi průzračný.
1: Jako jo, no. Já nevím, jak moc to je pro ten klub, nebo není, jako, nebo jestli to je likvidační.
2: Ano, pro ten klub je jedna věc, tam jde spíš o to, jestli se to opravdu stalo, jestli to byla levárna, jestli jo, tak je to důležitý pro celý český fotbal.
1: No a teďka jsem zaznamenala ještě případ tenistky Vondroušový.
2: No.
1: A ten jako naprosto fatální trest, mě přijde 4 roky, jako v tomhle věku.
2: A za co ale?
1: Nebyla přítomná, když přišla inspektorka odebírat.
2: Jo, tohle to dávají, jo, to vím. No.
1: 4 roky nehrát.
2: No, to je brutál.
1: To je strašný.
2: No, oni to berou, že jste nebyla přítomná, protože jste plná drog.
1: Možná byla, když možná slavila, ale...
2: Ne, ale oni to tak berou, já vím, že to je takhle přísný. A oni to vědí, že to je takhle přísný.
1: Je to teda jako...
2: Je to kruťárna, no. Ale ono, když by to nebylo takhle přísný, tak by to možná bylo k ničemu, no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: 6 hodin, k tomu 44 minut, vy posloucháte nedělní ranní víkend na Frekvenci 1. Dobré jitro, příjemný poslech, šťastnou cestu, kamkoliv míříte. No a musím konstatovat tady ve studiu, že zase jsme se pozitivně jako Česko zapsali do světových průzkumů a rubrik. Představte si, že Česká republika se stala 13. nejmíru milovnější zemí na světě. Vyplývá to z pravidelného žebříčku Global Peace Index. Jinak tenhle ten žebříček sestavil samozřejmě celou tuhletu škálu. První tři nejmíru milovnější země na světě. Kdybychom měli začít pochopitelně od místa třetího, čili od bronzu, tak tam je Švýcarsko, stříbro získal Nový Zéland, no a pomyslné zlato nejmíru milovnějších zemí na světě Island. No a naopak, když to otočíme, na samém chvostu, spodku tabulky tohodle průzkumu figuruje Rusko, které předstihlo Sudán a Demokratickou republiku Kongo. Zpátky k nám do České republiky, protože do vašich uší vám pošlu z muziky Lady Gaga, Bruno Mars, taky skupinu Team, anebo ATC na Frekvenci 1.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let. Po svět je Hollywood.
2: A v něm chci zahát. Ale i hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: mráže a brouci, vyrazíme někam na louku, když jsou ty tropy, nebo když mají být ty tropy, no a taky bude třeba David Koller. A zamíříme taky společně do 90. za zpěvačkou jménem Labuš. Taky vás čeká pozvání na náš web s jedním z hostů, tak držte volno, hezké ráno.
1: Každé všední odpoledne jsou s vámi na frekvenci 1
2: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: A mají pořád co rozebírat.
3: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
4: A tak už taky nemusím.
2: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
3: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
4: Je to trapný, no.
3: No, je to trapný. Jsem mu říkal, vydrž
4: tak to. Tak mu zlom nohu.
1: Jana Knížková a Vojta Effler.
2: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na frekvenci 1. Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
1: 7 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Připravené zprávy. Lucie Černá na frekvenci 1. Hezkou neděli všem.
5: Dobré ráno. Extrémní horko vyhnalo Čechy do obchodů. Skupují klimatizace, ventilátory i bazény. Je poslední den pro objednávky první emise dluhopisů republiky. Lionel Messi prodloužil svou střeleckou sérii. Na mistrovství světa dal svůj 6. gól. Česko padl absolutní teplotní rekord. Stanice Doksany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia a o půl stupně tak překonala dosavadní rekord z Dobřichovic z 20. srpna roku 2012. Rekordy pro daný den byly překonány nebo dorovnány na 91% stanic. A dnes má být ještě tepleji, především v Polabí a po Ohří mohou teploty vystoupit i k 41 stupňům. No a extrémní horké počasí vyhnalo Čechy do obchodu pro klimatizace, ventilátory, LED a nebo bazény a příslušenství do nich. Například u ventilátorů od začátku minulého týdne vzrostly meziročně tržby v této kategorii o 596%. Ke čtvrtku dokonce někteří prodejci prodali stejné množství ventilátorů jako za celou loňskou letní sezonu. Letoun NATO, který v sobotu odletěl z Prahy s českým USAR týmem, krátce po půlnoci přistál na Curacao. Z ostrovního státu pokračují čeští záchranáři do Venezuely, kde se zapojí do hledání lidí v sutinách po zemětřesení, které v zemi zabilo přes 14 lidí. Nezvěstných je podle agentury AP skoro 69 tisíc lidí. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je nutné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Vlakotramvaj dostala povolení ke zkušebnímu provozu. Může zásadně změnit pohled na vlakovou dopravu.
6: Experiment se rozjíždí na trati Kopidlno-Dolní Bouzov na Jičínsku. Unikátní vlakotramvaj se jmenuje Lenka. Jde o jméno ze slov lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Modifikovaná původně brněnská tramvaj má na baterie ujet 80 km. V době zkušebního provozu bude vlakotramvaj jezdit bez cestujících. Tato etapa skončí nejdéle na konci příštího roku. Teprve pak může společnost požádat o schválení provozu s cestujícími. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
5: Izraelská armáda dnes ráno oznámila, že na jihu Sýrie v sobotu zabila několik lidí, které označila za teroristy. Stalo se tak na území, které izraelští vojáci obsadili v takzvané bezpečnostní zóně. V sobotu provedla rovněž údery na jihu Libanonu. Tvrdí, že v okolí města Nabatia zabila příslušníky šítského hnutí Hizballáh a při jiném zásahu zničila odpalovací zařízení. Izrael a Libanon v pátek uzavřeli rámcovou dohodu. Izraelští vojáci na jihu sousední země stále zůstávají. Fotbalisté Argentiny se stali po Mexiku a Francii třetím týmem, který zakončil skupinovou fázi mistrovství světa s plným bodovým ziskem. Argentinci dnes porazili Jordánsko 3-1 v 80. minutě.

0: Jim výhru pojistil střídající Lionel Messi. 39-letý kapitán skóroval po šesté na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Přes den opět udeří extrémní tropy, bude slunečno. Na západě se později odpoledne mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky anebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, v Polabí a v Poohří může být až 1,40.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě míříme na silnice.
3: Zpozorněte na dálnici D1 ve směru z Prahy na Brno. Na 40,5 kilometru stojí na hranici odstavené osobní auto s poruchou. Jinak je provoz na všech našich dálnicích plynulý, bez nehod a bez kolon. Šťastnou cestu přeje z dopravního centra ředitelství silnic a dálnic Petra.
2: A po zprávách 7 už na frekvenci 1 pokračuje ráno s Petrem Wagnerem.
4: Krásné dobré intro, příjemný poslech, ať už se nacházíte kdekoliv, třeba i v zahraničí, v dosahu internetu, i tam najdete a můžete poslouchat Rádio Frekvence 1 a taky tu nejlepší muziku. Právě teď Ace of Base, Mandraže, anebo otevíráme 7. ranní Miley Cyrus na Frekvenci 1.

0: tomu 15 minut, čili čtvrt na 8. Tohle je taky nedělní víkendové ráno na vlnách Rádia Frekvence 1. Dobré jutro, příjemný poslech vám všem přeje Petr Wagner. Poslech při další skvělé ranní rubrice z playlistů následujících minut. Třeba jsem pro vás vybral David Guetta, One Republic, David Koller pro změnu, to je česká muzika, nebo Sia. No a samozřejmě vy si to můžete udělat pěkný sami. Třeba poslechem podcastů a rozhovorů, které najdete všechny na našich webových stránkách frekvence1.cz nebo skrze aplikaci, kterou si můžete stáhnout do svých chytrých smartphonů, jako je IU Radio Talk, to je ta aplikace. Všechno pochopitelně zdarma. Třeba právě, když už jsem zmiňoval ty rozhovory, můžete si poslechnout rozhovor s herečkou Danou Batulkovou. Mimo jiné, v té zpovědi u nás v éteru jsme se jí ptali, kdy naposledy spala ona sama v přírodě.
1: Opravdu v hlubokém mládí. Co poslední? Chatka, to jsme s rodičem nějak cestovali a přespávali jsme v takové chatce a tam byly ty postele nad sebou. A teď koukám, tam takhle v rohu byly ty uschlí pavouci, takže já jsem šla spát do auta, takže to bylo moje spaní v chatce. A na táboře jsem taky byla. Nebyla jsem toho velký příznivec. Ty tábory byly 3 týdny, což bylo pro mě úplně strašný. Takže já jsem tam potom dělala ty zářezy, jak se neměla jsem centimetr na stříhání, tak jsem dělala zářezy do prkínka, kdy už jako pojedu dobu.

0: 7:30, nedělní víkend na Frekvenci 1 v plném proudu. Ode mě a od rádia Frekvence 1 také pozvánka na pořádnou prázdninovou jízdu v režii Frekvenci 1 výborných hudebních hostů a taky kapel. Podrobnosti, kdy za vámi, kam a všude vyrážíme a kde se potkáme, prozradím už za malou chvíli. Jaké bude to dnešní počasí, stejně tropické jako to včerejší, co předpovídají meteorologové? Spousta otázek, odpověď na to úplně jednoduchá. Teď ráno, dopoledne jasno, v severozápadní polovině Čech, odpoledne večer přibývání oblačnosti a ojediněle večer postupně místy přehánky nebo bouřky. Ojediněle velmi silné bouřky s prudkými nárazy větru a taky kroupami. Nejvyšší denní teploty 35 až 40 stupňů v Polabí a po Ohří. Výjimečně je dokonce i 41 stupňů Celsia. Jsou tady krátké zprávy Frekvence 1, půl osmá.
1: Hezké ráno, předseda sněmovny Tomio Okamura s poslancem Robertem Králíčkem a předsedou Senátu Vystrčilem se dnes zúčastní parlamentního summitu NATO v Istanbulu. Projednávat se na něm budou klíčové otázky týkající se transatlantické bezpečnosti, parlamentní diplomacie, spolupráce v oblasti obrany a vyvíjející se bezpečnostní agendy NATO před vrcholným summitem Aliance v Ankaře. Neděle je posledním dnem, kdy si lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Ve Francii se od 18. června utopilo už 74 lidí. Informoval o tom tamní ministr vnitra Nunez. Úmrtím podle něj došlo převážně na nehlídaných vodních plochách, jako jsou řeky, potoky nebo rybníky. Jednou z častých příčin utonutí byla šoková reakce organismu na náhlou změnu teploty při rychlém ponoření do studené vody. Jako další příčiny uvedl nadměrnou fyzickou zátěž anebo infarkt. České hokejbalistky vybojovaly na světovém šampionátu v Ostravě po třetí za sebou stříbro. Ve finále podlehly Spojeným státům 0-1. Čeští hokejbalisté pak v semifinále rozdrtili Finsko 8-1 a dnes narazí ve finále také na Spojené státy. S nimi budou bojovat o historicky čtvrté zlato a první od roku 2011.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A na hlavních tazích je v tuto chvíli klid, nemáme hlášeny žádné nehody ani komplikace. We'll be right back.

7 hodin, k tomu 43 minut. Prázdniny školákům začaly už v pátek, kdy se rozdalo vízo. No a právě o prázdninách vyrážíme za vámi. Za vámi našimi posluchači na tradiční road show po českých a moravských kempech. Není to samozřejmě první léto, ale už několikáté. No ale pozor, naopak, první kemp startuje ve středu 8. července, další budou následovat každou středu až do konce prázdnin, čili do 26. srpna. Radio kempy, Rádia Frekvence 1 začínají vždy ve 2 hodiny odpoledne a od 7 do 8 hodin večer se můžete těšit na živý koncert nějakého hudebního hosta. Těch hostů je celá škála, není jeden jediný. Vystoupí třeba opět a Radeček Trio, Pokáč, Michal Hrůza, Kapela Hrůzy, Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a nebo taky rapper Marpo. Po celou dobu dění budeme z Radiokempu taky přinášet přímo do éteru tu atmosféru, to, co se děje přímo na místě. No a vy jako návštěvníci máte taky jedinečnou možnost nahlédnout do zákulisí živého vysílání, potkat moderátory Frekvence 1. Těšit se samozřejmě u příležitosti Radiokempu můžete taky na táboráky, opékání špekáčku, soutěže a další skvělé věci. Takže nezapomeňte, sledujte nás i na sociálních sítích Frekvence 1. Nebo Frekvence 1 a pro změnu na webových stránkách frekvence1.cz. Každopádně do éteru teďka vpustím další muziku, tentokrát Camerad, Be Mine, Verona a nebo Blondie na Frekvenci 1.

0: Rádio Frekvence 1, blíží se nám 8 hodina raní a společně s ní taky další porce muziky do vašich uší, ta nejlepší. Co to bude konkrétně? David Gehen společně s partičkou Depešáků. Nebo taky J-Lo a Pitbull. Vyloženě taková taneční bazénová věc někam na nějakou party. A nebo se můžete osvěžit Danem Bártou a s tou bordiáckou hymnou. Tohle a mnohem víc, včetně rubriky Honzy Krause společně s Blondýnou, na vás čeká po 8 raní.
1: 8 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je tady Lucie Černá, přináší další zprávy na Frekvenci 1 s datem 28. června.
2: Je to tak hezké ráno v Česku, dnes se vyvrcholí extrémní vlna veder. Armáda pořizuje tisíce dronů, vojáci se je budou učit ovládat v písku. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne play-off. Dnes v Česku vyvrcholí extrémní vlna veder. Především v Polabí a po Ohří mohou teploty vystoupat až k 41 stupňům Celsia. Je tedy pravděpodobné, že dnes opět padne absolutní teplotní rekord, který od včerejška drží Doksany v Ústeckém kraji, kde naměřili 40,9 stupně Celsia. Zároveň platí výstraha před požáry. Do odvolání taky trvá smogová situace v Ústeckém kraji. Zítra už přes Česko začne postupovat zvlněná studená fronta, která teploty, hlavně v Čechách, srazí. Budou ale hrozit až velmi silné bouřky. Česká delegace na červencovém summitu NATO v Ankaře potvrdí, že bude postupně do roku 2035 vydávat na vojenské výdaje 3,5% hrubého domácího produktu. Vyplývá to z mandátu pro členy delegace, který v pondělí schválila vláda a který se podařilo získat České televizi. Tuzemští zástupci také mají na summitu zahraniční partnery ujišťovat, že náš stát bude už letos vydávat na přímé obranné výdaje 2% HDP. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za 1,9 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna. Rezort obrany zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko NATO pro vojenské drony na světě. Kyberpodvodníci připravili obyvatele Rychnovska o více než 2 miliony korun. Rychnovští kriminalisté během posledních dvou týdnů zaznamenali sérii investičních a bankovních podvodů.
3: Při těch přesáhla škoda 2 miliony korun. Pachatelé se vydávali za investiční poradce nebo bankéře a své oběti přesvědčili k převodům peněz, sjednávání úvěru nebo předání hotovosti kurýrům. Mezi poškozenými jsou převážně lidé středního a vyššího věku, kteří reagovali na nabídky investování na internetu a sociálních sítích. Policie proto znovu varuje veřejnost před sliby rychlých a vysokých zisků. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Srbský prezident Aleksandar Vučić v sobotu na protivládním shromáždění v Bělehradu oznámil, že v řádu několika týdnů rezignuje a v zemi se budou konat předčasné prezidentské a parlamentní volby, píše to Reuters. Vučićovo prohlášení přišlo po více než rok a půl trvajících protivládních protestech. Ty začaly demonstracemi požadujícími vyvození odpovědnosti za neštěstí v listopadu 2024 v Novém Sadu, kde kvůli pádu nádražního přístěžku zahynulo 16 lidí. Mnohé hlasy v Srbsku přičítají incident korupci, která v zemi panuje. Na fotbalovém mistrovství světa dnes začne vyřazovací část. V úvodním duelu play-off na sebe narazí spolupořádající Kanada a Jihoafrická republika. Pro oba půjde o novou zkušenost. Kanada prošla ze skupiny poprvé při třetí účasti na šampionátu. Jihoafričané uspěli až na čtvrtý pokus. Utkání začne v Los Angeles v 21 hodin středoevropského času.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Jak už tady zaznělo, přes den opět udeří extrémní tropy, bude slunečno na

0: západě se ale později odpoledne mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky a nebo taky bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější. Teploty vystoupí na 35 až 40 stupňů, v Polabí a v Pohoří může být až 41.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A nemáme hlášeny stále žádné nehody ani komplikace, tak věříme, že to tak zůstane. A teď už máte po zprávách v 8 na Frekvenci 1 opět Petra Wagnera.
2: Krásné tropické víkendové ráno ve společnosti Rádia Frekvence 1, ve společnosti té nejlepší muziky 24/7. Sliboval jsem Depešáky připraveně, sliboval jsem Dana Bartu taktéž. No ale my otevíráme 8 hodinu raní Katy Perry a její muzikou.
1: Víkendové ráno. A Petr Wagner.

8 hodin, 15 minut, jinými slovy čtvrt na 9, tohle je taky nedělní, už slunečné rádio ráno na vlnách rádia frekvence 1, to je z toho vedra. Každopádně vám všem dobré jitro, bezva neděli ve společnosti frekvence 1 přeje Petr Wagner. Zmínil jsem slunečné ráno a opět tropický den nás čeká i dneska. Včera totiž padl v Česku absolutní teplotní rekord, stanice Doksany v Ústeckém kraji naměřila v sobotu odpoledne 40,9 stupně Celsia. Dneska má být ještě teplej, v průměru o 1 až 2 stupně. V Polabí a po Ohří můžou teploty vystoupit až k 41 stupňům. Podrobnosti k počasí za malou chvíli. Za malou chvíli taky ranní ptáče Honza Kraus společně s Blondýnou. Podíváme se na jeden kuriozní vyhazov doručovatele zásilek, který dostal po 40 letech padáka za to, že nosil zásilky klientům až ke dveřím. Ano, pro dobrotu na žebrotu. No a taky si řekneme více o tom, že se jaksi příliš slaný jídelníček odrazí ve vašem životě, a to velice negativní věcí, škodí nejenom srdci, ale hlavně v mozku. Rozdíl je samozřejmě u mužů a velký rozdíl je taky u žen, vždycky je tomu úplně jinak. Podrobnosti vám k tomuhle tomu novému průzkumu řeknu za malou chvíli. Vám všem hezké ráno, tady už je muzika Alvára Solera na frekvenci 1.

0: Rádio Frekvence 1 vám všem krásnou neděli s datem 28. června vinčujeme, a to samozřejmě jak jinak než v doprovodu té nejlepší muziky i za malou chvíli. Jenom tak namátkou z playlistu skupina Krštof, taky Anana Club a nebo se Beach Garden. K tomu taky už je připravená i rubrika Honzy Krause společně s Blondinou, taková tradiční věc nejenom v každém víkendovém ránu. Tentokrát se podíváme na jeden kuriózní vyhazov doručovatele zásilek, který dostal po 40 letech padáka za to, že nosil zásilky klientům až ke dveřím. Ano, jak se říká, pro dobrotu na žebrotu. Podrobnosti uslyšíte v rubrice Honzy Krause společně s Blondínou. Teď, protože je tady 8:30, dáme přednost krátkým zprávám Frekvence 1.
1: Hezké ráno, Česko má za sebou další tropickou noc. Teplota nepoklesla pod 20 stupňů na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce ani pod 25 stupňů Celsia. Letošní léto nás to víc táhne na sever Evropy, kde je mírnější klima. Ve srovnání s loňským létem vzrostly prodeje letenek například do Kodaně o 75%, Osla o 64% a na Island o 53%. Češi taky letos mění způsob cestování, kdy místo jedné delší dovolené během roku vyráží na několik kratších pobytů. Irácká armáda zasahuje od rána ve vládní a diplomatické čtvrti v Bagdádu. Cílem operace jsou někdejší politici, kteří figurují ve vyšetřování korupce, řekl to nejmenovaný zdroj agentuře AFP. Českou čtvrtkařku Lourdes Glory Manuel dnes čeká v Paříži další závod diamantové ligy. Halová mistryně světa, která v obou letošních startech v elitě seriálu doběhla druhá, se tentokrát utká mimo jiné s olympijskou šampionkou Polinovou.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A aktuálně jsou všechny dálnice v Česku plynule průjezdné bez nehod i kolon.

0: Jan Kraus a Blondýna.
1: Doručovatel ve Švýcarsku dostal po 42 letech vyhazov za to, že nosil zásilky až ke dveřím bytu. Co vy na to?
2: No to je hnusný. Ten trest, jako.
1: Takže on to dělal kvůli tomu, aby právě to třeba někdo neukradl. No. Jo, tak jim to donos až
2: a oni ho co udělali za co, že jim leze až k bytům, nebo co?
1: Já ne, no, to možný. Švýcarská pošta, jako.
2: Nebo že to je proti předpisu.
1: No, že jako to byl jiný
2: předpis. Předpis je dává to jinám a on to dával, no, tak... To je takový trest za dobrotu na žebrotu, jak se říká česky.
1: Aha, to je pravda, ano.
2: To je oblíbený pořekat.
1: Každý dobrý skutek má být po zásluze potrestán.
2: Cesta do pekele vždycky dlážená. No to vidíte, že bychom mohli dělat celý pořad o tom, jak je dobro na no.
3: Jan Kraus a Blondýna.
0: Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

9:03 v nedělním víkendovém ránu na Frekvenci 1. Dobré ráno, dobrou chuť k vaší nedělní snídani. Když už jsme u toho jídla, tak mám pro vás jednu takovou zajímavost, a to, že příliš slaný jídelníček může podle výzkumu a vědců z nové studie škodit nejenom srdce, ale také mozku. Vědci zjistili, že starší muži s vyšším příjmem sodíku, který člověk přijímá především ze soli, hůř dopadli v testech paměti. U žen se stejná souvislost neukázala. Jedním z možných vysvětlení je vliv vysokého příjmu soli na krevní tlak a právě ten může dlouhodobě škodit mozku. Což mi trošičku připomíná, jak se ptá lékař pacienta, a co vaše paměť, zlepšuje se? Ptá se právě ten lékař pacienta při kontrole. A pacient na to, zlepšuje. A kdože jste, že vás to tak zajímá?

0: dneška už po 9. na frekvenci 1.
1: 9 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: Je to tak, další ranní nedělní zprávy přináší na frekvenci 1 Lucie Černá. Hezké ráno.
2: Pěkné ráno. Česko zažilo další tropickou noc. Někde teplota neklesla ani pod 25 stupňů. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. Budují si operační základnu. Lionel Messi prodloužil svou střeleckou sérii. Na mistrovství světa dal svůj 6. gól. Česko má za sebou další tropickou noc. Pod 20 stupňů teplota neklesla na 40% měřících stanic. Na několika místech nespadla dokonce ani pod 25 stupňů, což se v historii měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. V průběhu noci se taky na některých místech rozfoukal vítr, který zastavil ochlazování a ve výběžcích na severu, například na Frýdlantském a Javornickém a v některých vyšších polohách dokonce zapříčinil vzestup teplot. Třeba na stanici Seč vlivem působení kombinace velmi teplé vzduchové hmoty zůstala teplota celou noc nad 27 stupni. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curacao, řeší dopravu za zbytkem výpravy. Na síti X o tom dnes informovali hasiči. Český USAR tým bude ve Venezuele pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Podle agentury AP je nezvěstný skoro 69 tisíc lidí. Klub ANO v pražském zastupitelstvu bude dnes večer volit online nového předsedu. A to poté, co konec v politice ohlásil šéf pražské buňky a lídr pro podzemní komunální volby Ondřej Prokop. Lídra do podzemních voleb v hlavním městě ANO ztratilo poté, co si média začala všímat nejasností kolem jeho majetkových přiznání a pořizování bytů. Šéfem zastupitelů byl přitom Prokop necelé 2 týdny. Dnes je poslední den, kdy si lidé mohou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je nutno zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise se uskuteční 15. července. Její objem bude několikanásobně větší proti původně plánovaným 20 miliardám korun. Rámcová dohoda mezi Izraelem a Libanonem je neplatná a měla by být nahrazena americko-íránským memorandem. Podle Reuters to uvedl vůdce pro íránského hnutí Hizballah Najis Kásim. Trilaterální dohodu, kterou v pátek ve Washingtonu podepsali zástupci Izraele, Libanonu a USA, označil za ponižující. Fotbalisté Argentiny se stali po Mexiku a Francii třetím týmem, který zakončil skupinovou fázi mistrovství světa s plným bodovým ziskem. Argentinci dnes porazili Jordánsko 3-1. V 80. minutě jim výhru pojistil střídající Lionel Messi. 39-letý kapitán skoroval po 6. na tomto světovém šampionátu a s 19 brankami si upevnil první místo v historickém pořadí střelců.
1: Frekvence 1.
2: Počasí. Dnes udeří extrémní tropy, bude slunečno, na západě se ale později odpoledne mohou při zvětšené oblačnosti objevit přehánky anebo bouřky. V Krušných horách bude jejich výskyt četnější. Teploty nám vylezou na 35 až 40 stupňů, polabí a v poohří může být až 1,40.
3: Frekvence 1.
1: Doprava.
2: A na hlavních tazích je stále klid, nemáme hlášeny žádné kolony a ani nehody. A je po zprávách.
0: Krásné dobré jitro a příjemný poslech vám všem. Víkendové frekvence 1, víkendové skvělé muziky. Ta dostane opět slovo v téhleté hodině společně taky s naším kolegou Honzou Dětkem. Dozvíte se 7 faktů k jednomu slavnému hitu. Tentokrát to bude písnička švédské skupiny ABBA Super Trooper z roku 1980. Ne, ale každý ví, že, nebo vlastně co Super Trooper vlastně znamená. Navíc se taky dozvíte více o tom, co má tahleta písnička společného s jednou cirkusovou společností. Exkluzivně na frekvenci 1 krátce před 3:15 už ABBA a Super Trooper z roku 1980.

0: 14 minut aktuální čas v nedělním, dá se říct, už tropickém víkendovém ránu. No a společně tady se mnou ve studiu už taky nerozlučná dvojice Michal Suchánek, Petr Kolečko, je vám jasné pořad. Cože, vy sami můžete pánům, až budete relaxovat někde u bazénu, na zahradě můžete napsat jakýkoliv váš dotaz, prosbu na e-mailovou adresu coze@frekvence1.cz.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
2: Může trávník přerůst tak, že už nejde zachránit a je z něj normálně louka? David 37 Klatovy.
3: Jo, takhle. Já jsem si totiž vlastně myslel, že louka je... Asi vlastně pro mě trávník je něco, co je oplocenýho a louka neoplocená. Asi takhle já to mám v té hlavě totiž.
2: No takhle on může přerůst, takže už nejde zachránit, to možná jako myslí přerůst přes plot. No podle mě to jako asi jde.
3: No určitě to jde. Stačí nemít sekačku, ne?
2: No, nebo kosu.
3: Nebo kosu.
1: Cože?
4: Cože? Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
5: Víte, co povýší každý letní den na výjimečný? Excelentní stejky. Albert Excellent přináší na váš grill ty nejlepší stejky od nás i z celého světa. Stáhněte si aplikaci Můj Albert a získejte je se slevou 15% po celé léto. Tak to rozpalte. Třeba jen proto, že je středa. Albert. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
6: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
5: Tam, kde to všechno začalo.
7: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
5: Dostává první láska druhou šanci.
8: Po druhý už to samozřejmě budou dělat.
9: To bych tě nedělal.
5: Po večerce v kinech od 25. června. Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
10: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
11: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.
12: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: půl desátá, Radio Frekvence 1, taky víkendové nedělní ráno v plném proudu, co se týká muziky, činasky, No Mercy. No a taky za malou chvíli, jak už jsem sliboval, je připravená rubrika Hudební encyklopedie Frekvence 1. Bude to písnička švédské skupiny ABBA Super Trooper z roku 1980. A také se dozvíte pozadí tohohle singlu. Třeba, co má tahle písnička společného s jednou cirkusovou společností. Podrobnosti už za malou chvíli v Hudební encyklopedii Frekvence 1. A teď se vrhneme na krátké zprávy o půl desáté.
1: Hezké dopoledne. Na Hracholuskách pokračuje pátrání po mladíkovi, který podle svědků včera kolem 17. hodiny zmizel pod hladinou v blízkosti hráze přehrady. Na místo byl přivolán i vrtulník. Vodní záchranná služba pak místo prohledává s pomocí vodních dronů. Dnes v Česku vyvrcholí extrémní vlna veder, především v Polabí a po Ohří mohou teploty vystoupit až k 41 stupňům. Je tedy pravděpodobné, že dnes opět padne absolutní teplotní rekord, který od včerejška drží Doksany v Ústeckém kraji, kde naměřili 40,9 stupně Celsia. Thajský král s manželkou dnes zahajují pětidenní státní návštěvu Francie. Jde o první cestu thajského monarchy do Francie od roku 1960. Cesta probíhá na pozvání francouzského prezidenta Macrona a připomíná 170. výročí diplomatických vztahů mezi oběma zeměmi. Hokejoví útočníci David Pastrňák a Pavel Zacha mají v Bostonu nového českého spoluhráče. Bruins získali z Coloreda 23-letého Ivana Ivana. A čeští hokejbalisté dnes na mistrovství světa v Ostravě zabojují o zlato. Ve finále narazí od 15:45 odpoledne na Spojené státy. Ženský národní tým získal po třetí za sebou na mistrovství světa stříbro. V repríze finále z roku 2024 Češky podlehly Američankám 0-1.
2: Frekvence 1. Doprava.
1: A je stále na českých silnicích a hlavních tazích klid, nejsou hlášeny žádné nehody ani kolony.

0: 9 hodin, 40 minut a ve víkendovém ránu na Frekvenci 1, jak už jsem anoncoval a sliboval na začátku 9. hodiny raní, připravená rubrika Honzy Dětkáneb, hudební encyklopedie Frekvence 1 a rok 1980.
1: 7 faktů Honzy Dětka.
2: Hudební encyklopedie Frekvence 1.
3: A dneska to bude opravdu klasika s velkým K. Jedna písnička od skupiny ABBA o dopadu popularity na osobní život popové hvězdy. O rozpolcenosti mezi povinností vystupovat na jevišti a touhou po soukromí sdílené s milovanou bytostí. Ve skutečnosti je v pozadí úplně jiný příběh. Od začátku natáčení věděli, že se jejich 7. album bude jmenovat Super Trooper. Akorát jim chyběla titulní píseň. Nakonec jim jako základ posloužila skladba s pracovním názvem Blinka Lila Šerna, tedy třpítící se malá hvězda.
2: Za druhé...
3: Text napsal Björn Ulvaeus. Zrovna se rozváděl s Anetou z ABBY. Až po mnoha letech přiznal, že ho tehdy inspirovala už jeho nová přítelkyně Lena, kterou si vzal v lednu 1981. Rozvedli se v únoru 2022 po 41 letech. O 4 roky později tahle bývalá novinářka zemřela.
1: Za třetí.
3: Album Super Trooper vyšlo, stejně jako titulní píseň, 3. listopadu 1980 a oboje dobilo britskou hitparádu.
2: Za čtvrté...
3: V případě singlu to byla 9. a zároveň poslední nahrávka skupiny ABBA, která si podmanila ostrovní žebříček. Album se, navzdory až listopadovému uvedení na trh, stalo ve Velké Británii nejprodávanější deskou roku 1980. Koupilo se ho bezmála 8 milionů lidí.
1: Za páté.
3: Svůj podíl na tom mělo i video s nejpočetnějším obsazením, jaké se kdy v jakémkoliv klipu skupiny ABBA objevilo. Kompars tehdy tvořilo kompletní osazenstvo jedné cirkusové společnosti.
2: Za šesté.
3: Mimochodem, část toho videa byla později použita i v klipu k písničce Happy New Year.
1: A konečně za sedmé.
3: A jen pro úplnost, Super Trooper jsou masivní reflektory používané na velkých koncertech, které dokáží rozsvítit celý stadion. V roce 1956, kdy byly uvedeny na trh, byly považovány za nejjasnější světla na světě. Tak si s nimi teď pojďme posvítit na velký hit roku 1980. Tady je na Frekvenci 1 ABBA a Super Trooper.

0: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu Zábrany škod.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival po páté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: 10 hodin. Frekvence 1 zprávy.
3: A s nimi Ládě Jakub, dobré dopoledne. Naši záchranáři dorazili do Venezuely. Stresu malých pacientů i jejich rodičů před operacemi a vyšetřeními v Ústí nad Labem pomáhá zmírnit takzvané laskavé uspávání. A dneska bude zřejmě nejtepleji z celého roku až 41 stupňů Celsia. Ještě jednou příjemné dopoledne z Frekvence 1. Čeští záchranáři dorazili do Venezuely. V zasažené oblasti si budují operační základnu. Ze 70 členů výpravy jich ale 19 zůstalo z kapacitních důvodů na ostrově Curaçao. Řeší dopravu za zbytkem výpravy. Na síti X o tom informují hasiči. Český USAR tým přiletěl do Venezuely pomáhat s vyprošťovacími pracemi po silných zemětřeseních, která zemi zasáhla ve středu. Stresu malých pacientů, jejich rodičů před operacemi nebo vyšetřeními pomáhá v Ústí nad Labem mírnit takzvané laskavé uspávání. Jedná se o moderní postup dětské anestezie. Pokud dítě pláče nebo křičí, má obavy, je jeho uspání náročnější. Moderní postup popsal primář kliniky anesteziologie. U druhého postupu může dítě třeba v předoperační místnosti sledovat pohádky. Herní asistentka s ním po celou dobu komunikuje. Ukazuje mu obrázky, hračky a pomocí voňavých fixů kreslí do kyslíkové masky, kterou si pak pacient bez obav nechá nasadit. Modulární objekt, který bude stát na zlínském sídlišti Jižní svahy na místě dřívějšího takzvaného Šmoulího města, ponese název Republic. Bude společenským a kulturním centrem. Objekt postaví vizovický výrobce modulárních systémů Koma Modular. Investorem bude majitel firmy Stanislav Martinec. Provozovatelem bude nezisková organizace spjatá s investorem. Náklady se odhadují zhruba na 150 milionů korun. Po získání stavebního povolení by se mohlo začít stavět v polovině příští roku. Dokončeno by mohlo být na podzim roku 2028. A dnes je poslední den, kdy se lidé můžou objednat dluhopisy republiky z první emise. Objednávky jsou možné do půlnoci prostřednictvím online majetkových účtů. Dluhopisy je nutné zaplatit do 7. července, jinak ministerstvo financí objednávku stornuje. Samotná emise se uskuteční 15. července. Její objem bude několikanásobně větší proti původně plánovaným 20 miliardám korun.
2: Frekvence 1.
1: Počasí.
3: Z nás čeká zřejmě nejteplejší den z celého roku, 36 až 41 stupňů Celsia. Pokud se chcete schladit,

0: platit musíte třeba do Finska. V Helsinkách bude dnes v uvozovkách jenom 23, nebo v irském Dublinu tam jen 19.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě zkontrolujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte v tuhletu chvíli řidiči. V Libarci, v Horské ulici se nám propadla silnice. Je to kolem Kanálové v Pustě. V místě se vybočuje a na poslední chvíli zpomaluje. D5, plzeňská dálnice na 98. až 99. kilometru od Rozvadova na Plzeň hlásí dopravní nehodu se zvířetem na vozovce. A pozorní, buďte také na Litoměřicku u Sukorat, tam máme nehodu osobáku s osobákem. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1. Teď už taky Veronikou Ilhotovou.
2: Krásnou poslední červnovou neděli mám pro vás pozvánku na naše radiokempy Frekvence 1, které odstartují už co nevidět. A prozradím vám, kde se s vámi potkáme a jaké skupiny pro vás přivezeme. A povíme si v téhle hodině taky, kdo slaví narozeniny. Takže vzkazy s přáním pište na 736 300 444. Před námi nabitá hodina, jdeme na to.
1: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: S vámi je Frekvence 1 a budeme s vámi, přátelé, i celé prázdniny live. Taky letos totiž za vámi vyrazíme na Radiokemp Frekvence 1. Naše tradiční roadshow po českých a moravských kempech odstartuje už ve středu 8. července, kdy za vámi s mým kolegou Ondrou Kubalou vyrazíme do kempingu Rožnov pod Radhoštěm a budeme pro vás vysílat live z kempu přímo do éteru. A vy tak budete moci nahlédnout pod pokličku našeho živého vysílání a uvidět nás přímo na místě. Na místě bude v kempu taky postaráno o zábavu, náš kolega streetman Tomáš Fíla vás bude bavit při různých kláních, soutěžích, můžete se taky vyfotit ve fotokoutku, opéct si na ohni buřta a samozřejmě se můžete těšit taky na sérii živých koncertů našich hudebních hostů. Prvním hostem, který odstartuje prázdninový radiokemp v Rožnově pod Radhoštěm, je 8. července skupina Opět a Radeček Trio. No a v průběhu prázdnin se pak můžete těšit taky na další hosty. Vystoupí Pokáč, Michal Hruza a kapela Hruzy Miraj, Adam Ďurica, Xindl X, Petr Bende a taky Marpo. Takže sečteno, potrženo, prostě a jednoduše o letní zábavu se i letos o prázdninách postaráme my, Frekvence 1. Doražte za námi na radiokempy, budeme se na vás moc těšit, vstup je zdarma a podrobnosti najdete na našem webu frekvence1.cz.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yupi syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání k 16. 6.

0: A taky svátek, tak o tom už za pár minut. Vaše přání můžete stále psát na číslo 736-300-444 a nebo nám můžete nahrát vzkaz přes hlasovku Frekvenci 1. Teď už ale jdeme mrknout na dopravu, jak se aktuálně jede.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dobré dopoledne, přeju v 10.30. No, D1 hlásí u Cerat z Brna na Prahu ve stoupacím pruhu omezení. Zabrali ho silničáři, v místě se zpomaluje na poslední chvíli a tvoří se tu menší kolona. D1 u Cerat z Brna na Prahu. Stoupací pruh 27 km. Silnice číslo 16 z Mladé Boleslavy do Jičína hlásí kolony za Sukorady. U benzínky ono se likvidují nehody. Likvidují následky dopravní nehody. Tak ať vám to dál dobře jede z Frekvenci 1. Vysílá Veronika Elhotová.
1: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici? Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.

Tradiční narozeninová rubrika Frekvence 1 je tu. Máme 28. června a kdo má dneska narozeniny? 60 let slaví americký herec John Cusack, kterého jsme mohli vidět například v katastrofickém filmu O konci světa 2012, kde si zahrál hlavní roli. No a 55. narozeniny dneska určitě ve velkém oslaví taky podnikatel Elon Musk. U nás přijeme všechno nejlepší herečce Markétě Stehlíkové, alias Karle Marečkové ze seriálu Ulice, její 42 let, slaví i modelka Andrea Verešová, která se narodila před 46 lety a narozeniny 37. má taky zpěvačka, maminka dvou krásných holčiček a má skvělá kamarádka Kamila Nývotová. Tak krásné narozeniny z Frekvence 1 přejeme všem oslavencům a všechno nej. No a taky vy přejete prostřednictvím SMSek. Napsal mi Libor: ahoj Veru, zahraj prosím mé ženě Lence ke krásným 50. narozeninám. Muziku nechám na tobě a popřeji všechno nejvíc, nejlepší, hlavně hodně zdraví, štěstí a lásky. Díky, Libor. No tak my se přidáváme, Lence přejeme všechno nejvíc, nejlepší a aby jsme to měli dneska kompletní, no tak svátek dneska 28. června má Lubomír. Je to slovanský původ jména a překládá se jako míru milovný a přes 24 tisíc Lubomírů žije v Česku, tak všechno nejlepší a závěrem krásný narozeninový den všem, kdo jsou dnes o rok starší a samozřejmě moudřejší. Všechno nej.

0: Potom neklesla pod 20 stupňů Celsia na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce byla supertropická. Neklesla totiž ani pod 25 stupňů, což se za dobu měření dosud stalo pouze na 7 stanicích. Vítr během noci na některých místech dokonce způsobil růst teplot, uvedl Český hydrometeorologický ústav na svém facebookovém profilu. Policie pátrá po 33-letém cizinci. Ten odešel v pátek ráno neznámo kam z ubytovny v areálu firmy Xandor v Chomutově na severu Čech. Vzhledem k jeho psychickému stavu je obava o jeho život, uvedla na webu policie. Při rozsáhlé pátrací akci se policii v sobotu muže najít nepodařilo, proto žádá o pomoc veřejnost. Můžou volat na bezplatnou linku 158. 33-letý Ukrajinec Mikola Černiavec měří 175 až 180 cm. Je hubený a má hnědočerné krátké vlasy a hnědé oči. Na ubytovně nechal své osobní věci, včetně mobilu. Na sobě měl zelené triko, černé kraťasy s bílým pruhem a taky černé pantofle. Stres u malých pacientů i jejich rodičů před operacemi a vyšetřeními v nemocnici v Ústí nad Labem pomáhá mírnit takzvané laskavé uspávání. Jedná se o moderní postup dětské anestezie. Pokud dítě pláče nebo křičí, bojí se, je jeho uspání náročnější. Moderní postup popisuje primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Petr Vojtíšek.
1: Lasková anestezie má zajistit to, že dítě odchází z nemocnice bez toho, aniž by mělo po operaci nějakou děsivou paměťovou stopu. První postup den využívá například na magnetické rezonanci, kdy rodiče můžou být po celou dobu a vlastně doslova v náručí těch rodičů ty děti uspíme, položíme do magnetické rezonance, pak se projede vyšetření. Druhá alternativa je tam, kde to stavebně není možné, jsou třeba sály dětské chirurgie a tam zase to snažíme nahradit tak, aby ty děti vlastně po celou dobu nebyly ve stresu.
0: U druhého postupu může dítě třeba v předoperační místnosti sledovat pohádky, herní asistentka s ním po celou dobu mluví, ukazuje mu obrázky, hračky a pomocí vonavých fixů kreslí do kyslíkové masky, kterou si pak pacient bez obav nechá nasadit. Modulární objekt, který bude stát na sídlišti Jižní svahy ve Zlíně, na místě dřívějšího takzvaného Šmoulího města, ponese název Republic. Bude společenským a kulturním centrem a víc nám poví ředitelka projektu Marie Schiller.
2: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, bude tam galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí, který je multifunkční, bude mít vlastně vysouvací tribunu, takže půjde přestavět, rekonfigurovat.
0: Objekt postaví vizovický výrobce modulárních systémů. Investorem bude majitel firmy, provozovatelem bude nezisková organizace spjatá s investorem a náklady se pohybují kolem 150 milionů. Po získání stavebního povolení by se mohlo začít stavit v polovině příštího roku a konec má být v polovině nebo na podzim roku 2028.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska bude zřejmě nejteplej z celého roku, 36 až 41 stupňů Celsia naměříme. Pokud se chcete schladit, musíte třeba na sever Evropy, do Skandinávie a nebo třeba do Irska, kde se teploty pohybují jen mírně kolem 20 stupňů.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Mladoboleslavsko-Liberecká D10 hlásí ve směru na Turnov nehodu motorkáře na kilometru 44, zdržení je zhruba na 5 minut a D1 v Brně, konkrétně u Rohlenky od Brna na Ostravu na 207. kilometru porouchané auto v místě zpomalte, objíždí se to. Jinak se jezdí bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede třeba s Veronikou Elhotovou.
4: No a přátelé, jdeme na to, jak jste tento týden svým hlasováním zamíchali s kartami v české hitparádě.

0: Posloucháte to nejlepší z muziky na Frekvenci 1, bude 11:45 a kdo zvítězil v hitparádě Frekvence 1, tak o tom právě teď v naší rekapitulaci. Na třetím místě se umístila kapela Činasky se singlem Selhání, kterou po 10 týdnech v hitparádě hrajeme naposledy. A jdeme dál. O jeden stupínek si polepšila další skupina, a to skupina Post It s písničkou Geronimo. A před námi vítěz a první příčka. Nejvíce hlasů jste tento týden poslali písni Dovolená od Xyndla X. Je prostě vidět, že už se té dovči nemůžete dočkat. A my tak máme v hitparádě nové číslo 1. Gratulace.
1: Chci tě vzít na dovolenou, tam si dovolit trochu víc.
0: A před námi jsou taky novinky a hudební typy Frekvenci 1. Novinku s názvem Iskrý vydává Adam Ďurica. Písnička vznikla ve spolupráci s českými skladateli Rony Janečkem a Jindou Vávrou, kteří se potkali na afterparty Cen Anděl a domluvili se, že společně zkusí něco nahrát. A během 2 dní vznikly hned 2 nové singly a jedním z nich je právě singl Iskrý. No a s písní Rozbíj mě přichází Radek Banga. Ta je první ochutnávkou z připravovaného alba. Život je prý jako videohra a proto k tomuhle songu vznikl videoklip kombinující AI a realitu. Klip má být takovou metaforou dnešní společnosti, života na autopilota a honby za dokonalostí, která často postrádá to nejdůležitější. A to skutečné emoce, svobodu a opravdový prožitek. Tak to byly naše hudební tipy a pro písničky, které se vám líbí, hlasujte opět na našem webu frekvence1.cz do úterního poledne.
2: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.

Posloucháte Frekvenci 1, to byl Adam Ďurica a jeho Iskry, včerejší tip číslo 1 v hitparádě Frekvenci 1. A teď jedna pozvánka pro všechny jeho fanoušky. Oblíbený slovenský zpěvák vyráží na exkluzivní akustické turné po České republice. Těšit se můžete na hity jako Zatancuj se so mnou, Mandolína, Nelitujem nebo Naše hriechy, tentokrát v nových komornějších aranžích. Akustická vystoupení nabídnou jedinečnou atmosféru, živé nástroje a osobnější propojení s publikem. No a naživo ho letos spotkáte taky na našem radiokempu Frekvenci 1. Vystoupí 5. srpna v kempu Pohoda, kde vás čeká odpoledne plné zábavy, soutěží a živého vysílání Frekvenci 1, které večer vyvrcholí jeho koncertem. Více informací o letošních radiokempech najdete na webu frekvenci1.cz.

0: Hrajeme pro vás to nejlepší z muziky, blíží se 11:30 a v týdnu nás navštívila milá návštěva. Byl tu herec Bořek Slezáček a kolegové se ho ptali, čím ho přesvědčili vzít roli ve filmu Po večerce. Tak co Bořek odpověděl?
1: No, prchama, samozřejmě.
0: Jak jednoduché a prosté.
1: Ne, ale jako měl jsem čas, já jsem, když mi volali, tak to oni vždycky začnou, no máme pro vás, pan režisér by si vás strašně přál do role, a taky si říkáte, no fajn, tak budu mít, jsem zvědav, že poslední dobou volají, kdysi se to plánovalo rok dopředu, nebo rok a půl, a teď vám volají 14 dní před tím, že si budete točit, a to už těžko najdete místo. No nicméně takhle začali, a pak z nich vylezlo, že to je jeden nebo dva natáčecí dny, už se to nepamatuje, to přes jenom rok. A já jsem samozřejmě trucel a říkal jsem, že ne. A řekli mi, že vytahli kartu silnou. Že Standa Majer taky kývnul na takovouhle čurdu. A já říkám, když Standa Majer na to kývnul, čeče, tak jako, a kdy to je? A oni mi řekli ten termín a říkám, jo, tak to můžu zavolit tomu agence, pač já se nikdy o penězích s nima nebavím, chci být ten hodný.
0: Jasně.
1: Mě stejně nikdo nemá rád, ale domluvila to Mirka. Takže tím mě přesvědčili, že teda budu se Standou Majerem. Standa Majer na plakátě je, a já ne. Toto byla výhruška, produkci. Takhle ne, partičko.
0: A jste pořád kamarádi, když jste to zjistil?
1: Samozřejmě.
0: To řekl herec Bořek Slezáček, který byl naším hostem v ranním vysílání Frekvence 1. Celý rozhovor si můžete poslechnout buď na našem webu frekvence1.cz, anebo taky na platformě You Radio Talk. Teď už ale před náma doprava s Láďou Jakubem.
2: Frekvence 1. Doprava.
3: Ano, přesně tak, přeju pěkné dopoledne v 11:30. Dálnice D10 je zavřená v Mladé Boleslavi. Je to ve směru z Prahy do Liberce, za sjezdem na Jičín. Vrtulník tam přistával u nehody motorkáře. Jde o kilometr 44 z Prahy do Liberce, D10 přímo v Mladé Boleslavi, za sjezdem na Jičín. Objet to můžete přes kilometr 40 přímo přes Boleslav a vrátíte se u Kosmonos zpátky na dálnici. Zavřená by měla být v tuhletu chvíli i silnice číslo 20 z Karlových Varů do Plzně u Toužimy. Podrobnosti zjišťujeme. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 a Veronikou Elhotovou.
2: 257 400 400 Linka Frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 Linka Frekvence 1.
4: Ahoj, tady je Kateřina Marie Tichá. Přeju vám senzační bezstarostné léto s Frekvencí 1.
5: Mažu stopy

Blíží se 3:45, posloucháte Frekvenci 1 a protože začátek týdne bude ve znamení opět nových týdeníků, na novinové stánky dorazí i Blesk pro ženy, tak si pojďme říct, co nabídne. Na co po 50 nemá trpělivost, jaký je recept na největší úspěch a proč odmítá stárnout a kdy se v ní zlomil odpor k pečení. Nejen to v rozhovoru pro Blesk pro ženy prozradila herečka a moderátorka Tereza Bebarová. Se zlomeninou k chirurgovi, s angínou k obvoďákovi, ale víte, na koho se obrátit, když vás bolí duše? V Blesku pro ženy zjistíte, kdy jít k psychologovi, kdy k psychiatrovi a kdy ke koučovi. Každý totiž pomůže trochu jinak. V aktuálním čísle se taky dozvíte, jak s námi zacloumá jahodový úplněk a že to tentokrát bude jízda, anebo kdy a jaká zmrzlina je povolená i při hubnutí. Jako bonus vás tu čeká 11 receptů na voňové ovocné knedlíky z různých druhů těst. Tak nejen to nabídne nový týdeník Blesk pro ženy zítra v prodeji.

0: nejlepší z muziky na frekvenci 1 náma zakončilo 11. hodinou. To znamená, že tu pravé poledne my vám ze studia přejeme dobrou chuť a také v příští hodině si samozřejmě zahrajeme co jiného než to nejlepší z muziky. Ale teď už to nejlepší ze zpráv taky s Láďou Jakubem.
1: 12 hodin. Frekvence 1 zprávy.
2: Dobré už vlastně prázdninové poledne. Na většině Česka dnes budou teploty překračovat 37. V Polabí a Pohoří bude až 41 stupňů Celsia. Domov pro seniory v Mostě má problémy s požárními předpisy. A úder ukrajinských dronů spustil požár v ropné rafinerii v ruském Slaviansku. A tady jsou detaily. Veřejnost se podle Aleny Schillerové zítra dozví, jestli prezident na summit NATO je akreditován nebo není. Rozhodnutí ústavního soudu ale musí být respektováno, uvedla před chvílí v televizi Prima. Na většině Česka bude dnes přes 37 stupňů Celsia. V Polabí a Pohoří tak tam trhnou rekordy. Až 1,40 tam naměříme. Na západě se odpoledne ale objeví první bouřky. Místem můžou být i velmi silné. Zítra pak zasáhnou tyhle bouřky i další kraje. No a máme za sebou i další tropickou noc. Teplota neklesla pod 20 stupňů na 40% měřících stanic. Na několika místech dokonce byla supertropická, nespadla pod 25. Vítr během nocí na některých místech

0: vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
1: Uživatelé klimatizací by ale podle analytičky společnosti Revido Kristýny Bayer vždy měli dbát na to, aby začali chladit prostory postupně a nezapínat klimatizaci, až když venku vyšplhají teploty nad 30 stupňů. Upozornila taky na to, že ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů Celsia maximálně. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Severočeském Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by ho tady měly vzniknout nové objekty, kde bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb Luboš Trojna.
2: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využít pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat i jako penzion pro seniory. Úder ukrajinských dronů spustil požár v ropné rafinérii v ruském Slaviansku na Kubani v Krasnodarském kraji. Zasažená byla i ruská rafinérie v Jaroslavli. Ukrajinský prezident Zelenský připomněl, že údery na ropnou ruskou infrastrukturu jsou součástí 40-týdenní operace, která má oslabit ruské schopnosti vést válku a donutit Kreml k jejímu ukončení. Veslařky Pavlína Flamíková a Anna Šantrůčková vybojovali druhé místo v závodě světového poháru v Lucernu a ovládli celkové pořadí seriálu dvojek bez kormidelnice.
3: Frekvence 1. Počasí.
1: Na většině Česka dnes budou teploty překračovat 37 stupňů Celsia. V Polabí a Pohoří naměříme rekord 41 stupeň. Na západě se odpoledne objeví bouřky, tedy na západě Čech. Místy můžou být i velmi silné. Zítra pak zasáhnou další kraje, ale moc se neochladí, jen mezi 27 až 32 stupně Celsia. 32 mimochodem i dnes čekáme na horách.
3: Frekvence 1. Doprava.
1: Silnice číslo 20 z Karlových Varů do Plzně je za Toužimí zavřená kvůli nehodě motorkáře. Pozorní buďte také na D10 v Mladé Boleslavi. Ta byla uzavřená z Prahy do Liberce za sjezdem na Jičín přímo v Boleslavi. Teď už by se mělo pomalu začít jezdit alespoň jedním jízdním pruhem. Vrtulník tam zasahoval u nehody motorkáře. Pokud by se to tam ještě víc štosovalo, můžete jet přes kilometr 40 přímo přes Bolku. Tak šťastnou cestu. Bezpečně dojeďte z Frekvencí 1. K obědu vám dál bude hrát Veronika.
4: Krásné poledne s datem 28. června. Lubomírům přejeme všechno nejlepší k svátku. My se téhle hodině spojíme s naším kolegou Tomášem Pílou, který dneska vyrazil na zámek Karlova Koruna v Chlumci nad Cidlinou. A dozvíme se, jak se tohle krásné místo proměnilo a co nového, to můžete taky vidět. Tak zůstaňte s námi. Teď už opět muzika na Frekvencí 1.
5: To nejlepší z muziky a Veronika.

0: Frekvence 1, jako každou neděli od 13 hodin budete moci volat do studia kolegovi Petrovi Jablonskému do jeho live show. A pozor, ta bude před prázdninami. Poslední, Petra čeká totiž celý červenec zasloužená dovolená a zpět bude opět v srpnu. No a co vás zajímalo minulý týden? Pojďme si to poslechnout.
1: Tady Petr Jablonský, Frekvence 1, kdo je tam?
2: Krásné odpoledne, tady Martina.
1: Ano, Martino, já vás zdravím. Odkud voláte?
2: Z Buku, od Přerova.
1: Od Přerova, no výborně. Tak pojďte, povídejte, s kým byste si ráda promluvila?
2: Já bych si moc ráda promluvila s panem Okamurou.
3: Ano, takže já vás zdravím, krásný dobrý den. Tak povídejte, co? No, já vás zdravím, co byste ode mě potřebovala, povídejte.
2: Mě by zajímalo, jak se teď díváte na politickou situaci.
3: No tak celkově tedy já se dívám na politickou situaci velmi příznivě, teda mnohem více příznivě, než například před rokem, před dvěma. Protože právě teď jsem předseda poslanecké sněmovny a to je důležité. A když jsem já předsedou poslanecké sněmovny, no tak se politika hned zlepšila, řekl bych minimálně tak o 180 stupňů. Aspoň tedy v té poslanecké sněmovně. Takže ten můj názor je asi takovýhle. Samozřejmě mohlo by to být i lepší, ale samozřejmě myslím, že to je veliký krok kupředu. Malý krok pro lidstvo, malý krok pro Českou republiku, ale velký krok pro Okamuru a to je důležité.
2: Tak to jo, a kdy to bude o těch 360, 180, to přece není celý to kolo.
3: No právě, tak to bude v okamžiku, kdy už nebudu předseda poslanecké sněmovny, kdy budu minimálně předseda vlády a případně prezident republiky. Takže tam už to potom bude opravdu výborné.
2: Tak to jo, a jo. Kdy to vidíte, kdy se to podaří?
3: No takhle, hele, závisí i na vás trošku, jo. Pokud budete volit naší SPD, samozřejmě vyhrajeme volby, tak se stanu předsedou vlády, no a potom samozřejmě se navrhnu na prezidenta. Nazdar.
4: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. České kuřecí prsní řízky, kilo za 109,90, jihočeský ajdam, plátky 100 gramů s apkou za 19,90 a vodní meloun, kilo s apkou za 11,90. Albert. Dle srovnání k 16.6. Do kin přichází letní romantická komedie Po večerce.
5: Já jsem pro letošek váš novej hlavní vedoucí.
4: Tam, kde to všechno začalo.
6: Nebude nějaký kravaťák z Prahy říkat, co mám nebo nemám dělat.
4: Dostává první láska druhou šanci.
7: To druhý už to samozřejmě
8: bych tě nedělal.
4: Po večerce v kinech od 25. června.
9: Udělali vám děti radost vysvědčením? Udělejte radost i vy jim vstupenkami na pohádkovou akci Den princezen a rytířů 2026. Nejvýhodnější vstupenky zakoupíte právě teď na denprincezen.cz.
10: Partnerem akce je projekt Bezpečně na cestě. Jezděte bezpečně, nejen na princezny.

0: Blíží se půl jedna, posloucháte Frekvenci jedna, která vám z muziky hraje jenom to nejlepší a hrát bude dál. Můžete se těšit, bude například Bon Jovi, anebo taky Miraj a co nevidět i rubrika Kraus a Blondýna. Teď už ale pojďme opět s Láďou Jakubem zkontrolovat hlavní tahy.
1: Frekvence jedna. Doprava.
2: 12 hodin 32 minuty, pěkné nedělní odpoledne, přeju a podíváme se společně, co se děje na silnicích. Dobrá zpráva, D10 v Mladé Boleslavi už je zase průjezdná. Pozorní buďte ale na silnici 20 z Karlových Varů na Plzeň, za Toužimí se stále vyšetřuje dopravní nehoda, tam se zpomalí a je to místy zavřené. Opatrní buďte také na dalších místech, třeba v Kobeřicích u Brna na silnici 54, tady máme na vozovce překážku. Teplická D8 hlásí na 21. kilometru od Prahy na Roudnici nad Labem porouchané auto, no a D1 na 177. kilometru na trase od Brna na Prahu porouchané vozidlo. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1, přejeme šťastnou cestu.
1: 257 400 400 linka frekvence 1. Víte o problému na silnici. Pomáhejte s námi řidičům. 257 400 400 linka frekvence 1. Jan Kraus a Blondýna.
3: Ondřej Prokop, který chce být primátorem Prahy, nepřiznal v povinném přehledu majetku 3 byty. Koupy potvrdil, až když ho novináři konfrontovali s důkazy. Co vy na to?
4: No, to se jako nepovedlo. Oni už ho sundali z toho výboru, kde byl nebo co a tak dále, což je legitimní. No, to je jako takový drobnosti, že zapomenete nějakých pár bytů přiznat.
3: Šmaria.
4: To vypadá vždycky jako ohromně divně. Kor tady, kde všichni si svoje majetky spravujou s takovou vášnivou horlivostí, že si to vůbec nevím představit, kolik já mám vlastně bytů a tak, no to ne, to tak se těžko hraje. A je to něčím vlastně kuriozní troufalost.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: odpoledne. Fondy EU pomáhají zachraňovat historické památky a vracet jim nový život. Jedním z míst, kde je pro mě naopravdu vidět, je zámek Karlova koruna v Chlumci nad Cidlinou. Díky evropským fondům zde prošla obnovou jízdárna, konírna, kočárovna i další historické objekty zámeckého areálu. A na místě je taky náš kolega Tomáš Víla společně s kastelánem zámku Lukášem Klečalem.
1: Já vás také zdravím, tentokrát ze zámku Karlova koruna. Tento příběh je z místa, kde EU fondy pomáhají. A jak? Na to už se zeptám kastelána zámku Lukáše Klečala. Dobrý den.
2: Dobrý den.
1: Lukáši, prozraďte, které části zámeckého areálu prošly díky evropským fondům největší proměnou.
2: Díky evropským fondům prošly největší proměnou hospodářské budovy zámeckého areálu, čímž je jízdárna, kočárovna, stáje a bývalý lovčí dům, který se nachází ve vstupní bráně od parkoviště.
1: V jakém stavu byly tyto historické objekty před obnovou a co návštěvníci uvidí dnes?
2: Popravdě řečeno, všechny tyto budovy byly v poměrně dost katastrofickém stavu. Byly propadnuté krovy, nebyly podlahy, omítky chyběly a tak dál. Takže se v první řadě podařilo stabilizovat všechny ty budovy, dát je zpátky do svého původního lesku a zpřístupnit veřejnosti.
1: Co nového mohou návštěvníci v areálu zažít a proč by měli vlastně Karlovu korunu navštívit?
2: Tak kromě opravených budov v zámeckém areálu je asi největší novinkou návrat koní kinských zpět na Karlovu korunu. Dá se říci, že po téměř 80 letech se plemeno koní kinských, které bylo tady v Chlumci vyšlechtěno, vrátilo zpět domů.
1: Znamená to tady, že při návštěvě Karlovy koruny mohu vidět na vlastní oči tyto koně?
2: Přesně tak. Tyto koně jsou běžně k vidění v zámeckém parku ve výběhu a návštěvníci mohou zdarma kdykoliv spatřit.
1: Já vám, Lukáši, mnohokrát děkuji. My se dnes ještě uslyšíme a přeji vám krásný den.
2: Já taky děkuju, zatím naslyšenou.
0: Tomi, díky moc. Na závěr jen dodám, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.
3: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Dáš se dál, až ti odpověď daj, že když jsi všude zdejší, všude je fajn.
4: Ty největší.
3: Největší hity posledních let.
4: Ale i hity legend pop.

0: tu nejlepší muziku se s vámi podělíme i v další hodině a můžete se těšit třeba na skupinu Jelen Dario G a bude i Belinda Carlisle.
1: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: 13 hodin. Frekvence 1, zprávy.
4: A Láďa Jakub na svém místě.
5: Dobré odpoledne. Česko dnes trhne teplotní rekordy, jen západ Čech dostihnou silné bouřky. Vlak Českých drah zůstal viset v Německu bez klimatizace. A složení delegace na summit NATO v Turecku Petr Macinka stále tají. Na většině území České republiky budou dnes odpolední teploty překvapit.

0: Štrasburku do Prahy ocitla bez přívodu elektřiny v důsledku poškození trakčního vedení. Tři lidi s problémy s krevním oběhem museli být ošetřeni v nemocnici. Jako prvního incidentu informuje regionální list Markeše Allgemeine. S definitivním složením delegace na summit Severoatlantické aliance v Ankaře seznámí ministr zahraničí Petr Macinka z motoristů nejdřív v pondělí vládu. Řekl to v debatě na CNN Prima News. Potvrdil jen, že termín pro akreditaci prezidenta Pavla, jak to uložil ústavní soud v předběžném opatření, vypršel v pátek. O sestavě je podle něj nicméně informován předseda vlády Babiš. Ten dnes na sociálních sítích řekl, že o záležitosti promluví po pondělním zasedání kabinetu. Organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře a sobotní fiasko ministra zahraničí Petra Macinky. Rozčílení diváci ho nepustili ke slovu a dokonce na něj křičeli: vypadni. V Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o 100 méně než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na sousedním Litoměřicku. Zlepšila se trochu na Chomutovsku i Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
1: Ta bezpečnostní situace při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme teď za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak, jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
0: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru v takovém boxu. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle ředitele severočeské policie ho ale lidé příliš nevyužívají. Příjezd a parkování u přírodní koupací plochy Bílá voda. V Chodově na Sokolovsku řídí o parných víkendových dnech brigádníci. Město tak zachovalo volný průjezd pro složky integrovaného záchranného systému v případě potřeby, řekl místostarosta Chodova Luděk Soukup. Město zopakuje praxi z loňska, kdy se regulací dopravy podařilo zamezit živelnému parkování, které blokovalo průjezd.
2: Určitě se tam dá zajet vykoupat. My jsme tam byli se podívat v pracovním týdnu, kdy řidiči, musím říct, velmi tolerantní vůči sobě, vyhýbají se. Já jsem rád, poděkování řidičům, že udržují vlastně ty výhybná místa v té příjezdové komunikaci volná, že tam nikdo neparkuje. Nahoře těch aut je hodně, nicméně je plně využité to odstavné parkoviště u Trubek.
0: Město Chodov na Sokolovsku v Karlovarském kraji zaměstnalo 6 lidí a podle vedení budou přes léto o víkendech vždy ve dvojici usměrňovat dopravu v Poděbradově ulici a při zaplnění parkoviště u Bílé vody navedou řidiče k zaparkování jinde.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Dneska vrcholí extrémní teploty, a to 41 stupni. Tolik má být v Polabí ve středních a severních Čechách a v Poohří, na Lounsku, Karlovarsku a Sokolovsku. Na západ Čech večer pak dorazí silné bouřky.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: Tuhle tu chvíli se stále zdržíte na cestě 20 z Karlových Varů na Plzeň u Toužimy po nehodě, která se tu stále odstraňuje. Opatrní buďte také v obci Bukovice v okrese Brno-Venkov, tady nám spadl na silnici strom. D5 hlásí na 100 kilometru porouchané auto. No a pozorní buďte v Turnově na Semilsku v Libereckém kraji, v Palackého ulici máme nehodu. Cyklisty, který spadl z kola na místě, je hasičský sbor a taky záchranka. Bezpečně dojeďte z frekvencí 1, kde právě startuje live s Petrem Jablonským.
3: Frekvence 1 uvádí live Petra Jablonského. Volejte své celebrity, ptejte se vašich politiků. Kontaktní show otázek a odpovědí a skutečně neskutečných rozhovorů právě začíná. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 právě teď spojuje live Petr Jablonský.
4: Krásnou neděli, dámy a pánové, máme 28. června 2026. Po 13. hodině, jako obvykle, začíná live pořad, ve kterém můžete probírat se známými osobnostmi úplně cokoliv vás napadne. No já jsem průběhem týdne zaznamenal jediné téma, o kterém se hovořilo, a to je teplo, neboli vedro, horko, jak chcete. Každopádně já se přiznám, já jsem trošku divnej, já si to užívám. Mně je výborně, ale samozřejmě toto téma můžete probrat s našimi známými osobnostmi. Já na vás budu čekat jako vždycky na známém telefonním čísle.

0: Dámy a pánové, tak to byl Jelen na Frekvenci 1, posloucháte nedělní live, no a já jsem rád, že na telefonu mohu už teď přivítat prvního posluchače nebo posluchačku. Uvidíme, kdo se dovolal. Dobrý den, tady Petr Jablonský, nedělní live.
1: Dobrý den, tady David.
0: Davide, zdravím, odkud voláš?
1: Z Jablonec nad Nisou.
0: Jablonec nad Nisou, máte tam taky teplo?
1: No, asi 40 stupňů.
0: Takže nádherně, super. Davide, s kým bys jsi rád promluvil?
1: Já bych si promluvil rád s Hurvínkem.
2: Je, Davide, já tě zdravím. Je tady taky Taťulda.
3: Ne, tak já taky zdravím samozřejmě, no, Davídku. Tak na co bys rád zeptal, že ano?
1: Jaký měl Hurvínek vysvědčení? Co dostal v tělocviku?
2: Je, z tělocviku byla jediná jednička. To já jsem vohebnej, ale jinak to nestálo za moc, Taťulda.
3: No, já teda Hurvínku opravdu, to vysvědčení si budeš muset opravit, že jo? Protože jinak dostaneš výprask.
2: No to si neopravím, Taťulda, protože padělání dokumentů se trestá.
3: Nedělej si legraci, ty. A co David měl vůbec na vysvědčení, no? Davide,
1: Já jsem měl samý jedničky.
3: No, vidíš to? Samý jedničky měl tady David.
2: No, tak to je pěkný šprt. No. Jsi pěkný šprt, Davide. Davide, jak to děláš? Jak to děláš?
3: No, poraď Hurvínkovi, no, jak se studuje. No,
1: já opisuju od kamarádu.
2: No vidíš to, Taťuldo, a já jsem poctivej, já neopisuju.
3: No tak ještě mu ráč ty, Davide, aby ještě opisoval, to by tak bylo.
2: No tak možná bych to aspoň dál, že jo. Učitelka si pořád stěžuje, říkala, že mi to dala s odřenýma ušima ty známky, no. Tak jsem říkal, ale to už máte ty uši docela pěkně zahojený.
3: Nech toho ty... Kluku jeden, neposlušná, jsi na legraci tady z kantorů, že jo? Že ke kantorům, Davide, musíme mít co?
2: No, co?
1: No, hodný, málo.
3: Musíme mít úctu, že ano?
2: No, úctu, no, má úcta teda, no.
1: A co chceš dělat na prázdná, Hurvínku, s Taťuldou?
2: Já si budu užívat a my pojedeme k moři.
3: No to teda nikam nepojedeme s tím vysvědčením. Pěkně zůstane doma, nikam realizovat nebude.
2: No tak to je špatný. Ale tak, když tady máme pěkný počasí, tak kam bych jezdil? Hlavně, aby jsme v tomhletom hicu nechytli.
3: No, to je pravda. No, jsme dřevěný, no jo, no.
2: No, to je hrozný, no jo. A kam pojedeš ty?
1: Já pojedu na 2 měsíce stanovat do 7 horek.
2: Tak to ti závidím.
3: 7 horky, a kde to je 7 horky?
1: Český je ráj.
2: Český ráj. Zůstaneme v českém ráji. Tady je to nejhezčí.
3: No, to je pravda, zůstaneme doma.
1: A k jakému moři pojedete?
2: Cože?
1: K jakému moři pojedete?
3: Nikam nepojede k moři za to vysvědčení. Hezky zůstane tady v našem českém ráji. Tak, to musí stačit.
2: Tak jo, tak se potkáme možná v tom českém ráji, jo? Protože ty mě komanduj.
3: No, správně komanduje Davidek, že ano, no. Musíš na mě, jak si se chovat ke mně slušně, že jo, jsem tvůj Taťulda.
2: No, tak to nevím teda. A když to říká David, teda dobře, no, já už budu hodnej Taťuldo.
3: No, tak, dobře.
1: Věřím ti.
2: Cože?
1: Že ti věřím, Hurvínku, že budeš hodnej.
2: No, díky za důvěru. Tak Davide, užij si pěkně prázdniny a třeba se potkáme.
1: Jasně.
3: Tak se loučíme, Davide, měj se.
1: Ahoj.
2: Ahoj.
0: Davide, měj se krásně, já ti přeju hezký prázdniny.
1: Já vám taky se mějte, děkuju a určitě.
0: Dobře, měj se pěkně, ahoj. Dámy ahoj. A pánové, tak to byl David a Hurvínek ze Spejblem. Vidíte to, tak to jsem nečekal trošku, taky,
3: no, to potřeba trošku nějaký rozmluvit, že ano.
0: No, ale tak jsme se malinko rozmluvili, můžeme pokračovat dál. Přátelé, pokud i vy máte námět na nějaké pěkné povídání, na jakékoliv téma, se známou osobností, volejte mi právě teď 257 400 999.
4: Posloucháte Live. Buďte živě s celebritou na drátě.

0: Dámy a pánové, tady je Frekvence na nedělní live, od mikrofonu vás zdraví Petr Jablonský. No a teď už za chvilinku i posluchač nebo posluchačka, ten, kdo se dovolal právě teď na naší známou telefonní linku. Krásné nedělní odpoledne, kdo je na druhé straně?
1: Ahoj, tady Petra ze Stradouně.
0: No Petro, já vás zdravím do Stradouně a zdravím všechny do Stradouně, protože tam jsme se viděli včera i dnes. Právě jsem přijel na Frekvenci 1 z vystoupení, že? Takže jsme se viděli tam, aby jsme pro posluchače to vysvětlili. No a já doufám, že jste se tam shodli s partou, teda s kým budeme mluvit.
1: Ano, ano, s Halinou Pavlovskou.
0: No tak jo, já už jí zvu.
2: Takže krásné odpoledne, Petro.
1: Dobrý den.
2: Dobrý den, jaký bude dnešní téma?
1: No, včera jste byla tady u nás a něco jste si tady zapomněla.
2: Ježišmarja, a co?
1: No, nějaký to kilo.
2: No, tak to mě vůbec nevadí, já jsem čekala, jestli si tam zapomněla nějaký kus dortu nebo něco.
1: Tak to jo, to taky.
2: Jo, tak já se přijedu, jako musím říct výborný teda, musím pochválit Stradouň, jakože udělali mi opravdu jako vajíčka domácí, že jo, výborný, tureckou kávu k snídaní, bylo to fantastický, opravdu jako.
1: No. No, to jsme rádi.
2: No, ale jako já už co se týče těch diet, jako, tak já už prostě v tom moc nejedu, jo, protože ono se stejně říká, že ženy, které mají nějaké to kilo navíc, se údajně dožívají vyššího věku než jejich muži, kteří k tomu měli jakékoliv komentáře, že jo?
1: Ano, s tím souhlasím.
2: Je to tak?
1: Ano.
2: No, takže já si to asi samozřejmě podle toho řídím, že jo?
1: To je správně.
2: Jo, a vy, jako věřím, že vy tam teďkon taky jako nedržíte žádný diety, že určitě ještě paříte pořád.
1: No a jistě, teďka byl hermelínek pěkně.
2: Hermelínek, úplně tečou sliny.
1: No.
2: Tak to je výborný. A já vám to přeju, jako užijte si to. Já bych dokonce měla takovou radu pro všechny, kteří by chtěli hubnout. Je to taková rada, na kterou jsem přemýšlela celou tu dobu, co s váma, Petro, mluvím. Chceš-li hubnout, zlato, vyprdni se na to.
1: Tak to je dobrá rada.
2: To je dobrá, to je rada, bych řekla nad zlato, že? To je rada nad zlato. Tak vám přeju dobrou chuť, ať ten hermelín užijete pěkně. No a zase někdy teda se tam zastavím pro to ztracený kilo na nějaký dortíček. Já se jdu najíst. Já musím hnedka jíst. Víte se krásně, já mám takový hlad. Já nevím, co si dám vůbec k obědu. Mám aspoň hrneček od bedu? Nevím. Každopádně zdravím k vám do Stradouně, mějte se krásně a zase někdy zavolejte.
1: Jistě, my jsme vás taky rádi to. Budeme se na vás těšit.
2: Tak se mějte, nashle.
1: Taky naschle.
0: Já se taky loučím, zdravím, mějte se pěkně, užívejte.
1: Taky.
0: Naschledanou. Dámy a pánové, no tak teď jsme tady měli Halinu Pavlovskou, trošku no, klasické téma samozřejmě, protože Halina pořád bojuje s těmi dietami a když takhle přijede na nějakou akci, tak to víte, ne, konkrétně tady ve Stradouni, tak tam to bylo opravdu veliké, všechno vynikající.
2: Jak tam přijela ta Halina, že už jako to prasátko, že?
0: No prostě to se rozplývala úplně. No ale pojďme dál, prosím vás, jako samozřejmě už jste třeba po obědě a ještě ne, vidíte, tak jako je to poznat i do éteru, to zavání. Pojďme dál, pojďme k nějakému dalšímu tématu a hlavně k nějaké další osobnosti. Volíte mi právě teď 257 400 999.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor, vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.

0: Tak dámy a pánové, tohle to byly Reddy Kirken, posloucháte Frekvenci 1, nedělní live a na drátě mám dalšího posluchače, který se k nám dovolal. Dobrý den, tady Frekvence 1, Petr Jablonský, kdo je na druhém konci?
1: A dobrý den, tady Lucka, projíždíme zrovna Valašském, ale sice to není Vysočina, ale tak jsme si vzpomněli, že by bylo fajn zeptat se Miloše Zemana, našeho bývalého pana prezidenta.
0: Ano, on už přijíždí, ano.
2: Ano, dobrý den. Dobrý den, zdravím. Koho zdravím?
1: Pane prezidente, bývalý pane prezidente, dobrý den, no. Těším mě, Lucie.
2: Ano, říkejte mi klidně, prezidente, já se neurazím, Lucie. Tak povídejte, Lucie se mnou upije. No, vidím, že vy už jste opravdu něco upila.
1: Ne, tak byla to čistě voda samozřejmě tady v těch pernech, ale co vy, jak to u vás?
2: No tak samozřejmě držím ten pitný režim, jak říkají ve zprávách, aby se pilo minimálně 2 litry denně, no tak to samozřejmě dodržuji. To jako musím se, ale samozřejmě musím se pochlubit, že jsem i držel určitou abstinenci jistou dobu, no bylo to nejhorších 15 minut v mém životě. No
1: a za 15 let.
2: Teď to musím jít zapít. Úspěch se dostavil. No a co pijete vy, Lucie?
1: Já jsem dneska se měla teda kolem oběda gin tonic.
2: No.
1: Pak jsem to zapila litrem vody, abych mohla řídit.
2: Já?
1: No, pak ještě kofolu.
2: Já bych to zapil litrem vodky. Vody, vy jste to zapila vodou. Fuj!
1: Takový hřích.
2: To je hřích, no ale víte, veselý řidič, dobrý řidič. No, a co vy máte nejraději teda? Co pijete?
1: Já mám nejraději whisky.
2: Whisky, jo? No whisky. Tak to já si taky občas dám.
1: Opravdu? Já myslím, že Bechera.
2: Prosím vás, Lucie, to už dávno ne. Já jsem dávno říkal, že se to už nedá pít, protože se změnilo to složení, takže já spíše preferuji ty pálenky, jo? A samozřejmě nepreferuji jednu či druhou. Moje představa vyvážené stravy je v jedné ruce slivovice, v druhé ruce hruškovice. No a pak se to může obměňovat podle situace.
1: Bože.
2: Bysme mohli někdy popít spolu.
1: Určitě, určitě.
2: Já občas tak hledu na jedno a vrátím se po jedný, jo? No, teď už nemám kam padat, protože mám přístroj, kolečkové křeslo, no ale tak, taky občas je takové méně ovladatelné, no. No každopádně,
1: na
2: samozřejmě Vysočinku mám rád, no těším se tam na léto, že si sednu do člunu, jo. No, mám hodně plánů, ale myslím, že nakonec přeci jen zůstanu u 3 slivovic a 2 litrů vína. To jsou moje plány na léto, Lucinko. Na vaše zdraví a krásné léto přeji.
1: A vám taky, bývalý pane prezidente.
2: Říkejte mi prezidenta. Mějte se krásně, naschle.
1: Na shledanou.
0: A já se taky loučím, mějte se moc hezky. Hezké léto.
1: Vy taky, vám taky, děkujeme.
0: Naslyšenou. Pa, pa. Dámy a pánové, tak toliko Lucie a Miloš Zeman. Miloš Zeman, který tráví léto u skleničky. Jak překvapivé. No, každopádně pokračujeme dál na Frekvenci 1 nedělní live. Volejte mi, pokud chcete hovořit se známou osobností, na známé telefonní číslo 257 400 999.
3: Posloucháte live. Politici a showmeni na vašem uchu.

0: Wakefield na frekvenci 1. Tak to byla taková devadesátka, pokud si vzpomínám, to byl velký hit. No nicméně vraťme se roku 2026. Je tady další posluchač, který se dnes k nám dovolal. Dobrý den, tady Petr Jablonský, frekvenci 1. Kdo je na druhé straně?
1: Dobrý den, tady Lucie, asi druhá.
0: Ano, ano, dneska máme štěstí na Lucie, tak Lucko, s kým byste si ráda pohovořila?
1: S panem mistrem Karlem Gottem.
2: Tak milá Lucie, já vás zdravím, jsem tady připraven splnit vám přání, teda aspoň pokud budu moci. Tak povídejte, co byste ráda věděla, slyšela a podobně.
1: Já vás zdravím, pane mistře, chtěla bych se zeptat, jak jste vystupovali v zahraničí, jestli to bylo lepší než pro to domácí publikum, i když asi v zahraničí bylo též domácí publikum.
2: Ano, je to tak. V podstatě dá se říct, že já jsem měl tu výhodu toho jména, že jsem byl Gott, třeba v Německu, že tak tam to bylo jasné, tam jsem byl hned za Boha. Takže naopak. Ano. A cizincům se samozřejmě moje jméno dobře vyslovovalo, když třeba skandovali Gott, jo, nebo Mein Gott, to se vyslovovalo krásně, rozhodně lépe, než kdybych se jmenoval třeba Řeháček, že? No, jediné, co tedy ohledně jména mě tedy vždy mrzelo, že jsem měl stejný monogram jako Klement Gottwald. To už tak dobré nebylo, ale kdybych třeba včas koupil Vítkovické železárny, tak mohla i nadále zůstat jejich zkratka, že? VŽKG. No, ale takže to je jenom tak, jako taková úvaha nad tím jménem. No a prostě venku to bylo skvělé, protože s tímhletím jménem jsem tam byl okamžitě za Boha.
1: Skvělý.
2: Ano, a byl jsem vždycky skvělý, přesně tak.
1: Ano, božský.
2: Božský. No, chcete něco božského ještě vědět ode mne?
1: Že by zaspívat?
2: No tak, když mi pomůžete, co si dáme?
1: Tak.
2: Co tak umíte? Co?
1: Tak já nevím.
2: Oni všichni chtějí zaspívat, ale ne, já vás nebudu trápit. Já vám, víte, máme ta krásná tepla teď. Máme to léto, začalo to léto a já myslím, jak lépe přivítat to léto, než mým prvním semaforským hitem Oči má sněhem zaváté.
1: To výborně.
2: Se doslova hodí. Tak já vám dám kousíček jenom pro vás na to schlazení. Souhlasíte?
1: Ano.
2: Oči má sněhem zaváté,

0: úplně, vy jste tam i no, přizvukovali. Denise, můžete děkuju. Mi zatleskat, můžete klidně.
1: Ano, výborně, děkuju, krásný.
0: Ještě neslyším ten tleskot. Můžete řvát i. Ať žije Karel.
1: Výborně.
0: Děkuji, Vělý. Děkuji, jsem váš, jsem váš. Lucie, mějte krásné léto a někdy zase zavolejte naslyšenou.
1: Děkuji, hezký den.
2: A já taky přeju hezký den a krásné léto, mějte se krásně, nashledanou.
1: Díky, naschle.
2: Dámy a pánové, tak to byl Karel Gott. Wow, rád jsem vzpomněl. No a pokud máte nějaký zajímavý nápad na další známou osobnost, může to být prakticky kdokoliv, no mám jich tady kolem stovky, já myslím, že si vyberete, tak mi zavolejte právě teď, protože máte jedinečnou příležitost probrat s nějakou celebritou nebo politikem, tak přemýšlím, dneska snad nebyl ještě ani jeden politik. No před létem, ono se nám nechce na ty politiky vůbec ani vzpomenout, už já to chápu, ale jsou tady i politici, i herci, zpěváci, zavolejte právě teď. S telefonem ke mně do studia 257 400 999.

0: Tak dámy a pánové, doznívá nám David Guetta a já jsem rád, že mi voláte neustále na náš známý telefon 257 400 999 a další posluchač, ten je tady právě teď. Dobrý den, hezké odpoledne, tady Petr Jablonský, Frekvence 1. Kdo je tam?
1: Dobrý den, tady je František z Prahy.
0: Františku, já vás zdravím, rovnou se zeptám, s kým si budem povídat?
1: No, v podstatě mi zbyl akorát pan Babiš, takže...
2: Pan Babiš, to se vám zbyl dobře, no, tak konečně, já jsem čekal, jestli tady před prázdninama jako budu. Nikdy mě nechce, no. To, ale... že lidi nechtějí macinke nebo klempíře, tak to chápu, ale mě chtějí, takže máte mě tady, takže doufám, že mě nevypískají. No tak... Tak hovořte, co byste rád. No.
1: Já jsem se chtěl zeptat, pane Babiši.
2: Ano.
1: Jak teďkon měníte ten zákon o dluhový brzdě a jak si představujete splácení dluhů, který teďkon děláte, jestli to bude splácet budoucí vláda nebo budoucí generace nebo jestli to neřešíte.
2: Jsou zase takové ty otázky a la novinky. Jako. No, zase nelžete. Nelžete, tak jako já dělám, co můžu a samozřejmě jediná věc, kterou můžete jako dělat bez peněz, je dělat dluhy. No. A my nemáme peníze, takže máme dluhy. No samozřejmě, až bude potřeba to splatit, ten státní dluh, tak samozřejmě to splatíme a asi se na to zase půjčíme, aby jsme mohli splatit. Takže... No ne, tak je to pravda, tak to je, no, takže co chcete vědět? Já prosím vás, já mám dost práce o tom, na to, aby se lidi měli dobře. No.
1: Jo, naši lidi, určitě.
2: No, moji lidi, takže tím jsem já zodpovědný tady těm lidem konkrétním a ty se mají dobře a já jsem to slíbil, že bude líp a už je mi líp. No, a mým kamarádům taky. No, takže co chcete? No,
1: dobře, já souhlasím s tím, že vám je určitě líp.
2: No,
1: a je to pravda. Ještě bych se teda zeptal, když už sekáte ty dluhy, tak jestli... byly nutné ty dluhopisy republiky, protože tam je horší úrok, než když si vezmete normálně půjčku od Světové banky nějaký.
2: No, protože nás tak musíme šetřit, že? Takže se samozřejmě ty výnosy nemůžou být pro ty občany takové velké. Jasné. Zešetříme na to splácení toho dluhu. Takže to si protiřečí. O tom víme, my co děláme v obchodě. Jo, takže zároveň ten člověk, který si vezme ten dluhopis, náš státní, tak je to vlastenec. My jsme vlastenecká vláda. Udělá to též pro republiku. Nejen pro sebe, nějaká procente a podobně. Žádné procente. Důležité je, že stát se staví na ty nohy a že on je jako jedním z těch, kterým pomáhá tomu státu. Takže pochopil jste to. A já mluvím jako kniha, takže jako, doufám, že mě chápete. Jo? No. Takže to není jenom o tom, že si dáte, že si půjčíte půjčku, ale děláte to aj pro ten stát. Rozumíte?
1: Jo. No. Děláte pro naše lidi v podstatě.
2: No je to pro naše lidi.
1: A jak se díváte na naše děti?
2: No tak jako dívám se samozřejmě, ne moc, aby to nebylo asi divné, že dívat se na děti je takový, jako nejsem žádný pedofil, ale jako podívám se, když jdou třeba do školy a je to dojemné, tak se pro ně nepodívám, nebo jak to myslíte?
1: Nemyslím, jestli se na ně díváte, že jsou...
2: Já se na ně moc nedívám, jako na ty děti.
1: Ale
2: to je pomluva, prosím vás, to je pomluva, zase novinky, lžou. Jo, nejsem na mladé. Mám jenom Monike a ne to. Žádné děti mě nezajímají vůbec.
1: No, to je bohužel ta pravda, že jo, protože ty budou muset splácet nejspíš ty dluhy, který teďko naděláte.
2: No vidíte, jak se to uhodlo. Takže... No. A jsme se dostali. Já si to píšu, to je dobrá poenta, to budu říkat novinářům. Já nejsem žádný na děti tady. Tak. No. Dívám se realisticky kolem sebe, na střední, starší generaci, to, co mě obklopuje, a říkají mi, děkujeme, pane Babiši, máme se líp. No a co děti? No, tak to ať to vyřeší ty děti. Já to řešit nebudu. Já teď řeším sebe, teda lidi. Lidi, dospělí lidi. A dospělí lidi chtějí mít se líp a mají se líp některý. No, třeba já.
1: Ale řekl bych, že jich je jenom pár.
2: No, ale víte co? Pár ale důležitých. A já jsem třeba důležitý, takže takhle.
1: To je pravda.
2: No, a musíte, chcete peníze, tak nemůžete na někoho pískat a křičet vypadni. Chcete peníze, tak musíte být hodný. Musíte se poklonit a ne pískat. Takže ano, takže Macinke a Klempíře teďkon říkali, že ten strážnický festival nedostane nic a nebude se mít líp. Tak, nebude.
1: Určitě ne, protože tam na Marcinku i na Klempíře pískali, že
2: jo? No právě. No, přijel Klempa na vládu, říká, strážnice nedostane ani prc, takže dobrý, jsme to škrtli, ušetřili a aspoň no, ukázali jsme jim, kdo je tady pánem. Jak to děláme? A já mu furt říkám, o to, co to vysvětluješ tady, jsme změnili ty peníze té České televizi. Nevysvětluji, jsme chtěli to udělali. Tak, hotovo. My to prostě uděláme, protože chceme. A vy si s tím můžete dělat co? Nič. Tak, naschledanou a hezké léto.
1: Děkuju za rozhovor. No, bylo to opravdu podnětný.
2: No, to věřím. Čau.
1: Čau.
3: Já děkuju taky, mějte se krásně, pěkné léto přeji.
1: Vy taky, děkuju moc krásně.
3: Naschledanou, naslyšenou.
1: A naschledanou.
3: Dámy a pánové, dnešní live končí, já se s vámi rozloučím a popřeju vám hezké léto všem, i za sebe, i za všechny ty známé osobnosti. Každopádně i známé hlasy si potřebují trošku odpočinout, takže my se uslyšíme opět živě v srpnu. Červenec si užijte nádherně, ať už ho budete trávit v Čechách, nebo třeba někde u moře, nebo někde jinde. Mějte se krásně, užívejte léta, budu se na vás těšit. Žijte svůj live skvěle a ahoj!
4: Poslouchali jste live Petra Jablonského. Kontaktní show otázek a odpovědí na adresu celebrit i státníků a skutečně neskutečné rozhovory. Významné osobnosti a posluchače Frekvence 1 propojí opět příští neděli po obědě na Frekvenci 1 Petr Jablonský.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky, taky Lucia Černí Anděla. Do další hodiny Bruno Mars, Tomáš Klus anebo James Blunt, ale pojďme taky na zprávy.
1: 14 hodin, frekvence jedna zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne, teploměry už v Česku zase ukazují 40. Meteorologové vyhlašují pro jednotlivé kraje ozonové situace. Na Plzeňsku začali stavět obchvat a Lukáš Krpálek veze z Číny bronz. Ještě jednou příjemné odpoledne. Meteorologové kolem 13. hodiny naměřili 40 stupňů Celsia.

0: vysokým koncentracím přízemního ozonu. Lidé by se měli při pohybu venku a v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi. Starší lidi i děti. Už v pátek smogovou situaci vyhlásili v Ústeckém kraji a následně nevyloučili to, že ji budou vyhlašovat i v dalších regionech. Všechna tato vydaná upozornění platí až do odvolání. Míříme na Vysočinu. U Dolní Rožínky na Žďársku se utopil 35-letý muž. Koupal se v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragédie prověřují policisté. Tělo našli potápěči dnes ráno. Je možné, že tragédie souvisí s počasím. No a v našich městech taky často jezdí kropící vozy. Lidé využívají pítek i mlžítek, vstupují do fontán. A v zoologických zahradách se tam snaží schladit zvířata. Třeba zoo na Svatém kopečku v Olomouci mají zvířecí sprchy, ledové koule a taky bazény.
1: Trpí hlavně severské druhy, ačkoliv si během ledna zdejší klima zvykly. Kromě stromů, interiéru a nor mohou využívat například speciální bazény nebo sprchy. Zřízenci stříhají například lamám srst. Některá zvířata také dostávají k jídlu ledové koule, ve kterých je zamražené ovoce. Martina Svobodová, Frekvence 1.
0: Ředitelství silnice a dálnice začalo stavět 5,5 kilometrů dlouhý obchvat města Plasy na severním Plzeňsku. Jeho součástí bude půlkilometrový most, který se stane nejvyšším silničním mostem v Česku. V nejvyšším místě bude mít přes 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Most za 571 milionů začalo stavět ŘSD jako samostatnou zakázku přesně před rokem. Miroslav Blabol z plzeňské oblasti ředitelství silnice a dálnic k financování staveb doplnil.
2: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unií z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz není tady žádná dotace.
0: Celý obchvat má být zprovozněný koncem třetího čtvrtletí roku 2028. Současná cesta první třídy 27 z Plzně na Žatec a most, která prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a vede přehlednými zatáčkami, stáhlým stoupáním a klesáním. Je silně zatížená, jezdí tam až 10 000 aut denně a stále přibývá nákladňáků. Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů, v semifinále ho porazil Hoja Ota. A Filip Salač skončil v motocyklové velké ceně Nizozemska 8. a po 6. za sebou se v mistrovství světa Moto 2 prosadil do první desítky. Zvítězil Kolumbiec Alonso.
3: Frekvence 1. Počasí.
0: Jak jsme říkali, Český hydrometeorologický ústav vyhlásil v Praze, středních Čechách a taky v pátek v Ústeckém kraji takzvanou ozonovou smogovou situaci. Raději moc nesportujte. No a meteorologové dnes odpoledne naměří až 41 stupňů Celsia, a to třeba na Litoměřicku nebo Lounsku. Na západ Čech k večeru dorazí silné bouřky, ty se přesunou zítra i do dalších regionů. Na Moravě a ve Slezsku by mělo ale stále trvat 30-stupňové horko.
3: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě samozřejmě naše hlavní tahy. Jihočeská D3 120. kilometr z Mezna na Kaplici hlásí nehodu náklaďáku s osobákem. Opatrní buďte na dálnici D55 z Bzencen do Babic, tam stojí poruchané auto na 60. kilometru. V Ostravě se bouralo na hlavní třídě, tam máme hlášený nehodu osobáku s autobusem. Na Litoměřicku jeďte opatrně v Bechlíně pod Řípem, máme tam havárii osobního auta, které skončilo mimo silnici, na místě to jede vyšetřit policie. Cení hlídka. Přejeme šťastnou cestu. No a teď už startuje odpoledne s Markem Maláškem.
4: Já moc krát děkuju za krásný úvod, taky za moc pěknou dopravu. No my se společně v této hodince podíváme na to, které akce se budou konat příští víkend, kdy už snad bude trošku lidské počasí. 41 stupňů na sport je opravdu hodně, Láďo.
0: To je.
4: I na jogu.
0: No tak na jogu, možná na tu tepelnou jogu dvakrát tolik.
4: No. Jakože tam potřebuješ dvakrát tolik?
0: Ne, že nemáš k tomu ještě 41 stupňů. Nebo při kolika stupních se cvičí yoga?
4: Člověče,
0: taková ta yoga na teplo.
4: No, jako 41 za mě stačí, ne? No,
0: tak to nemusíš ani to místo zahřívat, stačí být venku, viď?
4: Přesně.
0: No.
4: Jak to bude krásně takhle ruku v ruce.
0: Takže jdeme přátelé, cvičit jogu na balkon.
4: Byste chtěli? Pojďme si dát jogu, to bude!
3: To nejlepší z muziky. A Marek.

0: Na frekvenci jedna z té nejlepší muziky máme 2 minutky, po 14:15 a taky James Blunt už za námi. No, já jsem sliboval, že nakousneme akce, které by se daly podniknout příští víkend, kdy už to počasí bude aspoň trochu lidské. Tak Velehrad bude i letos hostit, jako už tradičně, dny lidí dobré vůle. V Milovicích se příští víkend pojede Bohemian Rally Mladá Boleslav. Svatoprokopská pouť, tak ta zase rozsvítí Třebíč. Na Pálavě, v Pavlově, tak tady to budou dny otevřených sklepů, velmi oblíbené. A v Pohořelicích u Brna letní festival Vize letní noci. Vše se koná u Kačáku, skvělá muzika zaručena, až do nočních hodin, to je tady tučným písmem. Tak by byla škoda, abyste u toho chyběli. No a já posílám za Frekvenci 1 horkou novinku Xindla X a jeho Dovolenou.
1: Frekvence 1.
2: Horká novinka.

0: Flashdance a Irene Cara, máme půl třetí, nejvyšší čas, aby jsme s Vláďou překontrolovali silnice a s Janem Krausem se podívali na největší ve Francii vytištěný dům. Ano, přes 3D tiskárnu. I to lze.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Pokud teď opouštíte po dálnici D1 Prahu, míříte na Brno, opatrně buďte na 17. kilometru za sjezdem na Velké Popovice. Je hlášená nehoda motorkáře s autobusem, mělo by to být bez zranění, přesto se v místě raději ohledněte a nohu z plynu. Z Prahy na České Budějovice, to je D3, tak tam pozor na 120. kilometru u sjezdu na Ševětín. Máme hlášený dopravní problém. A D35 z Mohelnice do Olomouce, kilometr 242,5, tam je zase porouchané auto. Tak bezpečně dojďte s Frekvencí 1 a Markem Malaškem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: Ve Francii vytiskli největší bytový dům v Evropě. Třípodlažní objekt s 12 byty a obytnou plochou 800 metrů čtverečník vznikl pomocí 3D tisku za rekordních 34 dní. Co vy na to?
4: To bude běžný tak. Takhle. Ono toho bude víc, samozřejmě ty technologie jaksi ukousnou ohromnou část jaksi pracovní plochy lidem. Například Elon Musk říká, že lidi perspektivně nebudou pracovat vůbec, protože to nebude potřeba. Protože tu produktivitu obstarají právě ty moderní technologie, že budou muset brát nějakou podporu, aby nechci měli peníze, ale že peníze sami o sobě budou mít tu hodnotu jenom na to se jaksi uživit nebo si občas něco pořídit s tím, že si na to teda budete muset trošku našetřit, ale že je možná prognóza, že pracovat nebudou vůbec. Samozřejmě to jsou jeho vize, které můžou být jaksi fantastní, ale s ohledem na to, kolik se jich vyplnilo, i když někdy po delší době neříkal, ale nakonec často vyplnili, tak je to taková mrazivá vidina.
3: A co si o tom myslíte vy? Myslíte, že třeba zaniknou i opatrovatelský profesor?
4: Takhle, já na tyhle ty velmi dlouhodobý průzkumy koukám s určitou skepsí a pobavení, protože já už budu v té době lítat, takže mě to opravdu nezajímá. Já už se budu věnovat jenom letecký dopravě.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

0: Frekvenci 1 z té nejlepší muziky je taky Michael Jackson. Za 2 minuty bude 3:15. No a pojďme společně taky vyrazit do terénu. S Tomášem Fílou jsme se už dneska jednou slyšeli ze zámku Karlova Koruna, kde evropské fondy pomohly obnovit několik historických budov a otevřít je návštěvníkům. No, Tom je samozřejmě na místě a tentokrát i s kastelánem zámku Lukášem Klečalem.
1: Ještě jednou vás dnes zdravím ze zámku Karlova Koruna. Tento příběh je z místa, kde EU fondy pomáhají a nejsem tady na to sám. Jsem tady totiž i s kastelánem místního zámku Lukášem Klečalem. Dobré odpoledne.
2: Dobré odpoledne.
1: Lukáši, jedním z výsledků projektu je také nový návštěvnický okruh. Co na něm lidé uvidí?
2: Návštěvníci na tomto okruhu uvidí opravené prostory, jízdárny, kočárovny a stájí, které nejsou ovšem jenom opravené, ale vznikla v nich nová expozice, která je věnovaná chovu koní a víceméně věcem, které jsou spojené právě s koňmi, ať už to jsou parforzní hony, velká pardubická a tak dále.
1: Vím, že součástí obnovy je také interaktivní expozice. Na co se v ní můžeme těšit?
2: Tato interaktivní expozice je z velké části v opraveném prostoru zámecké jízdárny, kde se návštěvníkům představují boxy, které mapují právě důležitá témata spojená ať už s chovem koní, popřípadě s parforzními hony, které vlastně tady v Chlumci vznikaly na anglický způsob již v 19. století. Popřípadě je zde také box věnovaný Latě Brandisové, jediné ženské vítězce Velké pardubické, která byla překvapivě spojená právě i s Chlumcem a s naší rodinou Kinských.
1: No a mám ještě jednu otázku. Jak podle vás obnova zámeckého areálu pomohla nejen samotné památce, ale i celému regionu?
2: Já si troufám říct, že obnova pomohla hlavně k tomu, že se z té zámecké jízdárny stává takové, dá se říci, kulturní centrum. Pořádáme zde různé koncerty, společenské akce, na jaře a v zimě jsou to taky pravidelné vánoční a jarní trhy, kdy návštěvníkům ukazujeme tyto prostory s doprovodným programem, takže určitě ta kultura tady díky tomu, že je o trochu víc.
1: No je to tady naprosto nádherné. Vy všichni už teď můžete mrknout i na naše sociální sítě a podívat se, co bude třeba váš příští tip na výlet. Lukáš, já vám mnohokrát děkuji a pro dnešek se s vámi loučím.
2: Taky děkuji, mějte se na shledanou.
0: Tome, díky. Zámek Karlova Koruna ukazuje, jak fondy Evropské unie pomáhají zachraňovat kulturní dědictví, taky zpřístupňovat historické památky veřejnosti a podporovat rozvoj regionu. Na závěr jenom dodám, že projekt byl spolufinancován Evropskou unií. Názory a stanoviska vyjádřená zde nemusí nutně odrážet postoje Evropské unie.

jsem tři trubky, jeden bubeník, jsem vesmír, co ti ladí,

0: u této muziky. U muziky, u které se potkáme jenom tady přes náš éter, tak tu dodá Whitney Houston. Tu jsme chtěli taky na Radio Kempy, ale nějak jsme to nestihli. No, nedá se nic dělat.
1: 15 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
2: Dobré odpoledne. Lidem na severu Čech, ve středních Čechách a v Praze se může hůř dýchat kvůli smogu. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku, kde se distancují od vystoupení politiků, a domov důchodců v Mostě má problém s hasiči. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity.
3: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech, a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
2: Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf Ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě.

0: novinářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
1: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
0: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Máme za sebou vrchol veder, kdy teplota atakuje nebo atakovala i 41 stupňů Celsia, ale horko pokračuje. Bouřky ochladily trochu jen západní Čechy, ale na Moravě a ve Slezsku bude velmi horko i v pondělí. Slunce ohřeje teploty až na 30, na českém západě ve zbytku Čech bude 34 stupňů. A stále 39 pak naměříme na Moravě a ve Slezsku, hlavně v nížinách. Takové bude pondělí 29. června.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: Jaká je teď aktuální situace na silnicích? Opatrní buďte na plzeňské D5, na 60. kilometru od Plzně na Prahu máme na vozovce psa, tak v místě raději zpomalte. V Praze se bouralo v ulici na 50., tam máme problém a jsou tam i hasiči. No a pozorní buďte také v okrese Svitavy u Linhartic na silnici 371, kde máme hlášenou poruchu semaforu na železniční přejezdu, tak bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A Markem Maláškem.
3: No, my se společně v této hodince podíváme taky, kam to tentokrát vymyslela Jana Knížková s Mírou Michálkem na výlet, kam by se dalo vyrazit. Takže jestli na příští víkend nic nemáte a z toho, co už jsem tady dneska protáhl éterem, vás nic nechytlo, tak byste klidně mohli vyrazit tam, kde už Jana s Mírou byli. Budete koukat.
2: To nejlepší z muziky.

0: Whitney Houston a taky titulní píseň legendárního filmu Osobní strážce s Kevinem Costnerem. No, pojďme společně, jak už jsem říkal na začátku hodiny, taky vyrazit. Tentokrát na výlet, ale s Janou a Mírou. S Janou Knížkovou a Mírou Michálkem se vydáváme do krásného dvora u Podbořan. Místa, které na první pohled působí nenápadně, ale skrývá jeden z nejkrásnějších zámeckých areálů v Česku. Navštívíte barokní zámek rodu Černínů, projdete jejím krásným anglickým parkem, mimochodem jedním z nejstarších vůbec v České republice, a projdete si taky různá zákoutí, kde v podstatě, no, jako by se zastavil čas, to se musí vidět.
1: Je to prostě obrovský, takže se tam procházíš, míjíš ty různý potůčky, rybníčky, dokonce teďka jsme tam byli.
2: Byli jsme tam s pejskem?
1: Byli jsme tam s pejskem, no. Pejsek tam byl nadšený, protože tam vlastně můžeš kamkoliv, jo. Takže teď začneme dobře, u toho parku šli jsme a vzadu takhle byla taková voliéra a teď ten můj kluk mi říká, podívej se, mají tady i ptáčky, a já tam běžela, jak blbě vidím, ne? No. Tak jsem stála u té voliéry a říkala jsem, ježiš, takový krásný barevný ptáčci, lásko, pojď se podívat. No, asi tak třeba za 30 vteřin mi došlo, že jsou umělí, že?
2: Ne.
1: Tak jsem se jenom otočila, říkám, doufám, že to nenatáčel.
2: Natáčel?
1: No, nenatáčel, ale
2: škoda.
1: Ty nevíš, že jsou umělí. Říkám, no ne, já prostě blbě vidím. Mm-hmm. Já jsem si jako říkala, proč se nehejbou, když na ně mluvím.
2: Tak začal být trošku nervózní, kdybych jako... Mačku, všimla jsi, že jsem černoch, jo?
0: Ovšem pozor, ale výlet nekončí jenom u zámku. Zastavíte se taky v Podbořanech, připomenete si jejich minulost spojenou s řemesly, porcelánem a chmelařstvím, vyrazíte po cyklotrasách Podbořanska a podíváte se také k rozhledně Rubín, odkud je krásný výhled do okolní krajiny. No tak další epizodu podcastu Jana a výlety na míru, která vás vezme do krásného dvora u Podbořan, najdete na tradičních podcastových platformách anebo u nás na webu Frekvence 1.
3: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
4: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Například proud, obrač proud s ležákem nové generace. Půl litru za 24,90. Nescafé Dolce Gusto nebo Starbucks kávové kapsle za 109,90. A Felix kapsičky pro kočky za 89,90. Až do 30. června. Kaufland.

0: Je minuty po půl čtvrté a Roxette na střídačce tady u nás na Frekvenci 1, kde jsou připraveni i opět Radeček, ale nejprve s dvojicí moudrých mužů Suchánkem a Petrem Kolečkem probereme senzorické kohoutky. No a s Láďou, dalo by se říct, takové drobnosti, opravdu drobnosti ze silnic.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: Dálnice jsou teď během nedělní odpolední špičky docela poměrně slušně sjízdné, tak ať vám to dál dobře jede. Přesto si dejte pozor na D6 na Karlovarské z Prahy na Vary na 43. kilometru u sjezdu na Rakovníky je nehoda v místě Nohou Splynu. No a neprojedete teď v tuhletu chvíli jihočeskou silnicí 24 z Veselí nad Lužnicí do Třeboně u Holusické pískovny je zavřená kvůli nehodě, takže 24 na směru z Veselí nad Lužnicí do Třebové u Holusické pískovny je silnice zavřená. Bezpečně dojeďte s Frekvencí 1.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.
3: Cože?
1: Michal Suchánek a Petr Kolečko na Frekvenci 1.
4: V práci máme senzorový kohoutky a já u některých stojím jako kouzelník, než začnou téct. Kolega ten problém nemá, nejsem nějaký vadnej, Roman 40 Praha, to je klasika, no.
5: Já to mám taky tohle.
4: Já to úplně nenávidím, já od toho šermuju.
5: Taky.
4: A teď nejhorší je, že se pak na tebe někdo zatváří, jsi úplně debil, udělá to úplně stejně a jde mu to.
5: Přesně tak. A to je, ještě se to stává třeba u těch pump, nebo tam někde víc
4: no, umyvadel,
5: vedle mě frajerovi to teče.
4: No a mě to neteče.
5: Počkám si, až odejde. Jdu k tomu jeho umyvadlu, udělám taky šermu a ne.
4: No nejhorší, když se namydlíš ty ruce a teď to prostě neteče.
5: Jo, a to ještě dělám občas to, že si udělám ten postup jiný, že tam strčím ruku a ono se pustí voda a pak se chci usušit a vyjede mi mejdlo.
4: Jo.
5: No to je u některých taky takhle těch.
4: Takových těch tyčových.
5: No těch tyčových, jako.
4: Ne, tohle je prostě svinstvo, no.
1: Cože?
6: Suchánek a Kolečko na Frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu Frekvence 1.
7: Jsme jako moře a sůl, to k sobě patří. Jsme spolu voda jak živá, jsme prostě bratři. Jeden pro druhého žijem.

0: Frekvenci 1 taky Peče Boys, no a do další hodiny Taylor Swift, Divokej Bill anebo Frankie Goes to Hollywood.
1: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
2: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
3: 16 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem.
4: Přeju příjemné odpoledne. Padl další český teplotní rekord. V Doksanech na Toří naměřili před hodinou 41,1 stupně. V tropických dnech Češi vyhledávají v obchodech klimatizace a ventilátory. A česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy. A padl další český teplotní rekord. Sobotní nové teplotní maximum Česka bylo dnes překonané. Meteorologové už před 15. hodinou naměřili v Doksanech nad Ohří na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první 41-stupňová teplota v oficiální síti českých měřících stanic, uvedl před chvílí Český hydrometeorologický ústav. Podle něj ale naměřená hodnota ještě není konečná, protože teploty dál stoupají. No a v tropických dnech vyhledáváme v obchodech klimatizace, ventilátory, LED nebo bazény a příslušenství. Do nich vyplývá to z vyjádření prodejců. Víc nám řekl mluvčí jednoho online srovnávače Ondřej Švéda.
5: Současná vlna veder se v našich datech projevila okamžitě. Češi nezaváhali ani na den a ochlazení domácností se během pár dnů stalo jednou z hlavních nákupních priorit. Největší boom zažívají mobilní klimatizace a zájem o ně byl oproti předchozímu týdnu čtyřnásobný. Silně rostly i ochlazovače vzduchu skoro trojnásobně a ventilátory posílily o 150%. Výrazně vzrostl také zájem o klasické klimatizace, a to o 2/3.
4: Uživatelé klimatizací by ale podle analytičky společnosti Revido Kristýny Bayer vždy měli dbát na to, aby začali chladit prostory postupně a nezapínat klimatizaci, až když je venku nad 30 stupňů Celsia. Upozorňuje taky na to, že ideální je držet rozdíl mezi venkovní a vnitřní teplotou kolem 6 až 8 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, vedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. A úder ukrajinských dronů spustil požár v ropné rafinérii v ruském Slaviansku na Kubani v Krasnodarském kraji.

0: zahájení plavební sezony místního parníku pro 150 lidí. Jde o jedinou provozovanou velkou loď na největší rekreační ploše v západočeském regionu. Nový majitel, jeho česká plavební společnost, modernizovala motory, kormidelnu i interiér na přídi. A dodělává i bar, víc říká šéf společnosti David Machart.
1: Tato maďarka je vlastně poslední svého druhu v tomhletom stavu, v jakým je, jinak už jsou všechny předělaný. To od roku 66, co se přivezla na Hracholskou přehradu, tak byla jenom na přehradě. Od 1. července už se bude jezdit každý den s výjimkou pondělí. Úplně stejný čas jenom neděle bude kratší. 10:30, 12:00, 2:00 a potom 4:00.
0: Loď výjíždí od Hráze k přístavišti Na Radosti u Kempu, pak k Pňovanskému železničnímu mostu, znovu Na Radost a pak zpátky. Dvouhodinovka je dlouhá skoro 30 kilometrů a v nabídce jsou krátké jízdy pro děti z Radosti k mostům, do Transkempu a podobně. Lukáš Krpálek obsadil na Grand Prix v čínském Qingdao třetí místo ve váze nad 100 kilo. Vyhrál 3 ze 4 zápasů, v semifinále ho porazil Yoga Ota.
2: Frekvence 1. Počasí.
0: Bouřky nám ochlazují jen západní Čechy nebo teprve ochladí. Na Moravě a ve Slezsku bude i zítra velmi horko. Slunce ohřeje teploty až na 30, tedy na českém západě. To bude potom schlazení. Ve zbytku Čech bude ještě 34 stupňů a na Moravě a ve Slezsku až 39.
2: Frekvence 1. Doprava.
0: No a samozřejmě sledujeme naše hlavní tahy. Opatrní buďte na dálnici D1 na 17. kilometru, kde máme ve směru z Prahy na Brno havárii dvou motorek. Jinak by se mělo jezdit bez komplikací. Pozorní buďte ale ještě na D8 na výjezdu z Prahy ve směru na Roudnici nad Labem. Máme tam u benzínové čerpací stanice MOL u výjezdu na Zdiby porouchané auto a v místě se na poslední chvíli objíždí. Tak s tím počítejte. A bezpečně dojeďte s F1-čkou. A na cestu domů vám bude hrát Marek Malášek.
3: Máme 6:04 odpoledne a nejvyšší čas je taky podívat na to, kam letos vyrazíme v rámci našich radiokempů. Takže pokud jste to ještě nechytli, tak si počkejte, já vám za malý moment prozradím, kde ten náš instantní cirkus zase letos rozbijeme.
2: To nejlepší z muziky
4: a Marek Malášek.

0: koukneme na naše radiokempy. I letos vyrazíme za vámi, aby jsme vám ukázali, jak to vlastně chodí v našem rádiu. Nakouknete pod tu rádiovou pokličku, jak říká s oblibou Ondra Albrecht, no, kterého mimochodem taky uvidíte nejenom za zprávarským pultíkem, ale taky večer za DJským mixpultem, kdy vám na každém radiokempu udělá tak trochu diskotéku. No, uděláme si to zkrátka pěkný a začneme hned zostra 8. července kemping Rožnov pod Radhoštěm, opět Radeček, 15. července kemping Klipno Modřín, tam zahraje Pokáč, potom přeskočíme na 22. července kemp Stříbrný rybník, tak tady se můžete těšit na Michala Hruzu a kapelu Hruzy. Miraj, tak ti vystoupí v kempu Strážnice, to 29. to bude poslední červencový termín, no a pak směle jedeme do srpna, 5. srpna to je kemp Pohoda, Adam Ďurica, 12. srpna kemping Branovská pláž, Xindl X tam zahraje, 12.8. koupaliště kemp Podbořany, Petr Bende, no a kemp Kristýna, to bude 26.8. a zahraje Marpo. Samozřejmě budou kelímky štěstí, budeme opíkat špekáčky, bude legrace, Tomáš Fíla, no jak říkám, to by bylo, aby jsme si to neudělali pěkný i letos.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: V Lidlu jsou ceny v klidu již od února. Teď ale přidáváme další produkty, abyste mohli být nadále v klidu. Například čerstvá vejce velikosti M 30 kusů za novou běžnou cenu 144,90. Nebo máslo 250 gramů za novou běžnou cenu 29,90. V Lidlu jsou další ceny v klidu. Lidl, to se vyplatí.

0: podívat na ty nepříjemnosti ze silnic. Trošku se nám to jaksi přifouklo.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A začínáme pěkně vzestupně na D2 na Československé, na trase od Bratislavy na Brno. Na 9. kilometru máme porouchané vozidlo. Opatrní buďte také na dálnici D8 na trase od Německa na Prahu, tam je zvěř na vozovce na 41. kilometru na Ústecku. D48 z Českého Těšína na Rybí hlásí porouchané auto na 36. kilometru a v Hradci Králové se bouralo na brněnské třídě. Na nehodu dvou osobáků narazí na křížení Sokolské a Gočárova okruhu a Brněnské. Tak s tím počítejte a bezpečně dojeďte s Frekvencí 1 Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis.

0: v záklonu a před námi pomalu listě na celou se chystají zprávy. Ládí, co do nich dá?
1: Tak v Česku padaly teplotní rekordy, padaly i na Slovensku a taky v Německu. A mimochodem v Německu i v tomhletom rekordním horku zůstal stát vlak Českých drah bez klimatizace. Uvázl někde u lesa.
2: Prosím.
1: Podrobnosti v celou.
0: No tak v celou jsme zvědaví teda. Do té doby.

0: a Mirai anebo R.E.M.
1: Značková kvalita za nízké ceny v Kauflandu. Tento týden Manhattan, zmrzlina různé druhy za 79,90. Chibo instantní káva různé druhy za 124,90. A Senzodyne nebo Parodontax zubní pasta za 84,90. Až do 30. června. Kaufland.
2: Comic Con Brno a Junior. Slavný popkulturní festival popáté v Brně. Harry Potter, Star Wars, Minecraft, cosplay, počítačové a deskové hry, knihy, komiksy a hvězdní hosté. Čeká tě Comic Con, jak ho znáš. A navíc velká porce zábavy a aktivit pro děti a teenagery. Comic Con Brno a Junior. 13. až 15. listopadu na brněnském výstavišti. Pozor! Vstupenky teď za zvýhodněnou cenu. Speciální nabídka platí do 30. června.
3: Česká republika je zemí motorkářů. Každý rok jich ale na silnici nesmyslně umírají desítky. Za posledních 20 let jich zemřelo více než 1800. Zejména teď v létě. Dbejte zvýšené opatrnosti, protože právě v létě jich na silnicích budete potkávat tisíce. Motorkáři, jezděte bezpečně, používejte všechny reflexní prvky. Vy ostatní motoristé, myslete na to, že se za vámi kdykoliv může objevit daleko rychlejší stroj. To vám vzkazuje projekt Bezpečně na cestě, financovaný z fondu zábrany škod.
4: 17 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: A připravený Láďa Jakub.
5: Krásnou letní neděli. Vrcholí vlna největších veder v Evropě. V Německu zůstal viset vlak Českých drah bez klimatizace. A strach malých dětí s operací umějí zmírnit v Ústí nad Labem. Současná vlna veder je ve střední Evropě jednou z největších, přičemž vědci upozorňují, že tenhle jev má negativní vliv na fungování společnosti. Epizod, kdy maximální denní teplota přesáhne alespoň 3 dny po sobě 30, přibývá a vlny se vyskytují častěji. Patrně nejzávažnějšími dopady jsou takzvané nadúmrtí, tedy počet zemřelých přesahujících průměr. A sobotní nové teplotní maximum Česka bylo dnes tedy překonáno. Meteorologové před 15. hodinou naměřili v Doksanech nad Ohří na Litoměřicku 41,1 stupně. Je to současně první 41 stupňová teplota v oficiální síti českých měřících stanic. No a rekord padl i u našich sousedů na Slovensku. V Bratislavě padl historický teplotní rekord krátce před 16. Teplota tam vystoupala na 39,5 stupně Celsia. A v Německu měli podobné na měřící stanici Niesemünde u polské hranice naměřili meteorologové podle předběžných údajů 41,7 stupně Celsia. No a možná kvůli vedru, tak měl vlak Českých drah nehodu. Vlak Českých drah zůstal stát se zhruba 630 cestujícími a bez fungující klimatizace v braniborském okrese Prignitz na severu země. Podle agentury DPA se totiž souprava na trase z Hamburku do Prahy ocitla přímo bez proudu v důsledku poškození trakčního vedení. 3 lidé s problémy s krevním oběhem museli být ošetřeni v nemocnici. Jako první o incidentu informoval regionální list Märkische Allgemeine. Jak děti zbavit strachu před operací, to vědí v Ústí nad Labem. Stres u malých pacientů i jejich rodičů před operacemi a vyšetřeními v ústecké nemocnici mírní takzvané laskavé uspávání. Jedná se o nejnovější postup dětské anestezie. Pokud dítě pláče nebo křičí, bojí se, je jeho uspání náročnější. Moderní postup popisuje primář kliniky anesteziologie, perioperační a intenzivní medicíny Petr Vojtišek.
6: Lasková anestezie má zajistit to, že dítě odchází z nemocnice bez toho, aniž by mělo po operaci nějakou děsivou paměťovou stopu. První postup den využívá například na magnetické rezonanci, kdy rodiče můžou být po celou dobu a vlastně doslova v náručí těch rodičů ty děti uspíme, položíme do magnetické rezonance, pak se provede vyšetření. Druhá alternativa je tam, kde to stavebně není možné, jsou třeba sály dětské chirurgie a tam zase to snažíme nahradit tak, aby ty děti vlastně po celou dobu nebyly ve stresu.
5: U druhého postupu může dítě třeba v předoperační místnosti sledovat pohádky. Herní asistentka s ním po celou dobu mluví, ukazuje mu obrázky, hračky a pomocí vonavých fixek kreslí do kyslíkové masky, kterou si pak pacient bez obav nechá nasadit. Ve Zlíně se chystá nová kultura. Modulární objekt, který bude stát na sídlišti Jižní svahy Zlín, bude na místě dřívějšího takzvaného Šmoulího města a ponese název Republik. Bude společenským a kulturním centrem. Víc nám poví ředitelka projektu Marie Schiller.
7: Určitě tam budou gastroprovozy, budou tam tvořivé dílny, bude tam galerie, budou tam sály k dočasnému pronájmu, velký sál pro 250 lidí, kde chceme, aby se konaly různé komorní divadla, koncerty, ale třeba i plesy, aby využívali třeba místní komunity. A je to sál, který myslím si, že tady ve Zlíně chybí, který je multifunkční.

0: jsou výjimky.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: A ještě rychle na naše hlavní tahy. D6, 17. kilometr z Karlových Varů na Prahu, hlásí porouchané auto. Opatrní buďte také na výjezdu do obce Kadov, okres Žďár nad Sázavou. Máme tady špatný povrch silnice a dost to tady drncá. No a pozorní buďte i na D5 na 78. kilometru od Plzně na Prahu. Tam taky hlásí policie porouchané vozidlo. Bezpečně dojeďte s F1. A šťastnou cestu přeje taky Marek Malášek.
2: Láďo, slyšel jsi někdy o tom, že používáme pouze 4 typy lží?
0: Ne, vůbec.
2: A dokážeš to třeba někdy poznat, když
0: teď
2: tě někdo lakuje? Ale...
0: Ne, nedokážu. Ne, někdy jo, někdy ne.
2: A kdy někdy jo?
0: Kdy to někdy poznám?
2: No, co se jako děje?
0: Třeba ten člověk ti nekouká do očí a je nervózní.
2: No, tak.
0: Nebo ne?
2: Oni tohle to dělají většinou finanční poradci.
0: Jo, tak to.
1: To nejlepší z muziky
3: a Marek Malášek.

0: Radio Hrnce a taky Ariem. Skoro teď přesně minutu po čtvrt na šest. Já jsem sliboval, že se podíváme na to, jaké jsou čtyři nejpoužívanější lži. Tak zaprvé nepravdivé tvrzení, to si myslím, že se každému občas z nás někdy podařilo, přikrášlování. Tady u toho je připsáno, že to používají hlavně muži, stejně tak jako opomenutí. Když zkrátka zapomenete přiznat, že máte doma rodinu, manželku a dvě děti. No a za čtvrté zkreslení. A teď jak to teda poznat, když už někdo na vás tu lež aplikuje? Tak zaprvé je to změna tempa a taky tónu řeči, zakrývání citlivých míst, pokrčení rameny, odložení vyjádření emocí, skrývání rtů, asi tak, když jako tisknete k sobě a dovnitř do pusy, a vrásky mezi obočím. To je tak, když se vám tam udělá ta mračivka, tak to je prý známka toho, že někoho lakujete. Vidíte, já jsem si celou dobu myslel, že když to dělám, takže se soustředíme.
1: Když uvidíte Albert Neporazitelné, levnější nehledejte. Tento týden u nás. Velká kilová káva Jihlavanka za 219 korun, maxi balení těstovin Panzány za 49,90 nebo Yuppie syrup 3 litry za 129,90. Albert. Dle srovnání 6.

0: taky VEM. No a s Janem Krausem se zaměříme na automat plný uzenin. Na to, že Češi jako Češi spaseme uzenářských výrobků na kila, je až s podívem, že to někoho napadlo až teď. A že zrovna v Humpolci. No, to probere Honza Kraus s Miluškou Bitnerovou, s Láďou, tak s tím se podíváme na prázdninové silnice.
1: Frekvence 1. Doprava.
0: Je to, Láďo, znát na těch silnicích?
2: No, je a není. No, v každém případě i naše města hlásí problémy, nejen dálnice, dálniční síť. Tak třeba ve Slezsku máme problém možná i kvůli počasí, padají stromy. Jeden takový spadl v Českém Těšíně na Karvinsku v Hornické ulici, místu se vyhněte, je neprůjezdné dočasně. Pozorní buďte také v Opavě na Oldrichově ulici, tam je v sobě osobní auto s dalším vozem, na místě hasiči, policie a záchranka. Opatrní buďte také v okrese Hradec Králové u Víravy na silnici 299, tam je stejný problém. No a pozorní buďte také ve starém Plzenci v okrese Plzeň, město v Husově ulici, tam se srazil osobák s motorkářem. Bezpečně dojeďte, ať vám to dál dobře jede. S Frekvenci 1 Markem.
1: Frekvence 1. Nejrychlejší dopravní servis. Jan Kraus a Blondýna.
3: V Humpolci mají špekáčkomat. Hned vedle prodejny s pivem. Co vy na to?
4: To je dobrý nápad, to bude atrakce určitě. A jako jsou teplý ty špekáčky?
3: Jo, tak to tady...
4: Nebo se vyrábí jenom. No to je jedno, je to docela dobrý nápad a vedle piva a busty to se hodí.
3: Veďte.
4: Já jsem byl v Humpolci, to je asi rok po mnoha letech. Naposled jsem tam byl v komunismu, kdy Humpolec patřil mezi ty města, který, když jste chtěla zvolit nějakou sebevraždu, tak Humpolec se nabízel jako ideální místo, kde se oddělat, jak byl depresivní a takových měst, Česko hýřil nebo Československo takového města. Já měl velmi silný motivace vždycky a teď jsem žasnul, tak je to město v krásném stavu a jak působí výborně, mají galerii krásnou, měli tam dokonce výbornou výstavu. Jenom skvělá je tam Bernard, dobrý pivo, standard, dobrý chlapík, je to tam dobrý.
3: No tak právě jako vedle toho, jako vedle značkový prodejny je rovnou.
4: A tam je restaurace nahoře, taky dobrá, až pekáčka. Humpolec si vede dobře.
3: Prostě navěli do Humpolce.
4: Je vidět, že Humpolec potřeboval svobodu.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.

v zákonu a jak se teplotní rekordy, které padaly nejenom včera, ale i dnes podepisují v energetice a ve výrobě, to probereme s Láďou ve zprávách. Do té doby Poetika, Jason Russ anebo Jason Bass.

0: Imagine Dragons, Krištof anebo Enigma.
1: 18 hodin. Frekvence 1 zprávy.
0: S Láďou Jakubem. Dobrý večer. Vedra vrcholí, teploty pokořily 41 stupňů Celsia, klesat ale příliš nebudou. Česká armáda chce pořídit drony za 2 miliardy a na severu Čech schání policisty. Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
0: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
0: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku méně než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme teď za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
0: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.
1: Frekvence 1. Počasí.
0: Teploty budou od nedělního rekordu 41 stupňů.

0: Jedeme v Bezručově ulici, máme hlášenou havárku cyklisty, na místě policie, hasiči a záchranka. Olomoucko, Dub nad Moravou, silnice 150, vážná nehoda, neprůjezdný, je tu jeden jízdní pruh na místě nehody, osobní auta, které je na střeše, jsou policisté, hasiči a taky záchranka. A ještě Domažlicko, opatrní, buďte v obci Křenovi na silnici 26, v sobě jsou dvě osobní auta. Bezpečně dojeďte s frekvencí 1. A do finále jde Marek Malášek, je to poslední jeho 60-minutovka na frekvenci 1.
1: 60-minutovka, přesně tak, 28. června, prolistujeme kalendář, svátek má dneska Lubomír, ale jak je to s narozeninami? No tak těm se taky dostaneme, nebojte.
2: To nejlepší z muziky. A

0: Dvě minuty po čtvrt na sedm na frekvenci jedna, taky Enigma, jak jsem sliboval, tak se mi dodal. No a stejně tak jsem slíbil, že popřejeme dneska všem Lubomírům. Mají svátek, jméno je to české, křestní a většinou se vykládá tak, jak jste to sami dokázali rozklíčovat jako míru milovný. Nositelů je v České republice 24 607. Tak pánové, všechno nejlepší a ze slavných osobností má dneska 46. narozeniny Andrá Verešová, 37. Kamila Nýveltová, zpěvačka, 55. Elon Musk, no, vizionář, 42. herečka Markéta Stehlíková a nebo pak tady vidím ještě 27. narozeniny třeba tenistka Markéta Vondroušová, 51. herec Vašek Vašák a nebo 63. narozeniny Viktor Kožený. No jak ten se asi má? No.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz.
2: A už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.
3: Tohle není jen obyčejná grilovačka. Tohle je Albert grilovačka úplně bez masa a přesto plná skvělých chutí. Biouzený Tempeh Nature's Promise za 49,90 a brambory s rozmarínem za 33,90. Albert.
4: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda. The power of dreams.
5: Letní slevy ve Sportissimu jsou v plném proudu. Právě teď sleva až 30% na vybavení na sport i volný čas. Zastavte se u nás na prodejně nebo vybírejte online z pohodlí domova. Sportissimo. Život v pohybu.
6: We were staring down disaster.

0: 21, kde máme přesně půl sedmé. No a právě teď se podíváme taky na to, jak přestat žárlit na krmítko, na automatické krmítko pro kočku, že to zní bizarně, no i takový chodí mezi námi.
1: Cože? Michal Suchánek a Petr Kolečko na frekvenci 1.
2: Koupili jsme automatický krmítko pro kočku. Teď se chodí mazlit hlavně s tím přístrojem. Dá se na to žárlit? Veronika 32 Jičín. Tak já myslím, že jsme to tady měli, že ta kočka vás, Veroniko, ani nikdy ráda jako neměla, jo? Takže není důvod jako vlastně žádlit.
3: Jo, že
2: ty kočky nemají rádi ty majitele, jim to úplně jedno, vlastně to nejsou psy. To znamená, když mě někdo nemá rád a začne mít rád někoho jinýho, no tak žádným dost, no.
3: Tak tam je jediný, že se to trošku dá, to je pohled, no, buď to může být vlastně horší nebo lepší, že ona se zamilovala věc. Jo, že
2: ale to je takový, jako já, přece, já vlastně vždycky ty ženský jako žádlej mý, když jim chlapu teče s chlapem.
3: Nebo z věcí.
2: Nebo z věcí, takže bych tohle by mě jako uklidnil, je to lepší, než kdyby jim utekla prostě se sousedkou, že jo. Kdyby se chodila mazlit k sousedce, jako tajně to horší, prostě...
3: Že když se mazlí s nějakou...
2: Tohle není její selhání, protože vlastně soupeří s tou věcí.
3: Takže kočky ale teda můžou milovat věci, jako plastový nebo...
2: Asi jo, no, tak ono, jestli to krmí a mluví to na ní, tak to je jasný.
1: Cože?
4: Suchánek a Kolečko na frekvenci 1.
1: Všechny díly si můžete poslechnout i jako podcast na YouRadio Talk nebo na webu frekvence 1.

O tu nejlepší muziku se s vámi dělí takto v neděli skoro v podvečer. Frekvence 1, díky, že posloucháte. No a po lambádě si pojďme dát něco novějšího. Třeba Kolum Scotta, Whitney Houston. No a hned potom se taky o slovo přihlásí kolega Milan Bílek. A v celou Láďa Jakub se zprávami. Tak buďte s námi a užívejte neděli opravdu naplno.

nezmůžeš tím nic, můžeš se jen smát ze svých plných plic. Chceš to přivolat a chceš to čím dál víc, stačí poslouchat.

0: Miloš Pokorný. Kluk, který se narodil s mikrofonem v ruce.
1: Každé ráno vám do rádia běží říct, co zrovna prožívá.
2: Petra Nesvačilová na telefonu. A já se ptám, co ty a tanec?
3: Já stoprocentně vím, že ve 3 ráno na barovém stolku vždycky perfektně zatančím.
0: A chce slyšet, jak to máte vy?
2: Opět se nám blíží Stardance. A já se ptám, jak to máte s touto show?
4: Když dávej Stardance, tak televize je moje. A prostě manžel bohužel musí na pivo.
0: A nějaký vzkaz na závěr?
2: Mám. Dobrá zpráva pro pány. Na podzim budete mít spoustu volných večerů.
0: Říkají mu Radio Terminátor.
1: Miloš Pokorný na frekvenci 1.
0: 19 hodin. Frekvence 1 zprávy.
5: Slovo dostává Láďaku.
6: Hezké odpoledne, či chcete-li podvečer. V celé střední Evropě padají teplotní rekordy. Několik lidí se dnes také utopilo. Státní zástupkyně obžalovala 9 lidí kvůli pornu. Je 28. června, pěknou letní neděli. V celé střední Evropě padaly nebo padají teplotní rekordy. Nejtepleji bylo zatím u našich sousedů v Německu. Tedy ve střední části bývalého východního Německa v Braniborsku, přímo na řece Odře na německo-polské hranici. Teplotní rekordy ale padaly o víkendu taky v Česku. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila 41,1 stupně Celsia. Obec je kvůli rekordům známá, ale podle starosty na nich žádnou zásluhu nemá. V obci je hodně zeleně a teče tudy řeka Ohře. Problémy s nedostatkem vody zatím v obci nepociťují. Podle starosty totiž není důvod k radosti. Ale obec je známá spíš svým klášterem. Jdeme zpátky k počasí. Mnoho lidí dnes hledalo ochlazení v jezerech, rybnících a řekách. No a bohužel to sebou neslo i tragédie. Několik lidí se totiž utopilo. Například na přehradě Hracholusky na severním Plzeňsku a na Tachovsku utonul 17-letý chlapec. Další muž se utopil na přehradě Slapy ve Středočeském kraji. Další potom na jezeře Milada v Ústí nad Labem. Záchranáři taky v neděli vyjížděli k tonutí do Netvořic na Benešovsku. Šlo o utonutí muže v hasičské nádrži, respektive převezli ho na ARO do Benešova. A u Dolní Rožínky na Žďársku na Vysočině se utopil 35-letý muž během soboty. Koupal se v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragédie zatím prověřují policisté. Tělo našli dnes ráno. Je možné, že taky souvisí s počasím. No a v našich městech taky často jezdí kropicí vozy. Lidé využívají pítek i mlžítek nebo různých fontán a vodotrysků. No a v zoologických zahradách tam se taky snaží schladit zvířata. Třeba zoo na svatém kopečku v Olomouci. Tam mají zvířecí sprchy, ledové koule a také bazény.
7: Trpí hlavně severské druhy, ačkoliv si během ledna zdejší klima zvykly. Kromě stromů, interiéru a nor mohou využívat například speciální bazény nebo sprchy. Zřízenci stříhají například lamám srst. Některá zvířata také dostávají k jídlu ledové koule, ve kterých je zamražené ovoce. Martina Svobodová, Frekvence 1.
6: Státní zástupkyně obžalovala 9 lidí v kauze výroby pornografického materiálu v projektu Czech Castling. Za obchodování s ženami jim hrozí až 12 let ve vězení. Podle obžaloby nalákali pachatelé mladé ženy pod smyšlenou legendou modelingového focení pro profesionální agenturu. Následně je ale nutili k účasti v sexuálních scénách. Ředitelství silnic a dálnic začalo stavět 5,5 kilometru dlouhý obchvat města Plasy na severu Plzeňska. Jeho součástí bude půlkilometrový most a ten se stane nejvyšším silničním mostem v Česku. V nejvyšším místě bude mít přes 87 metrů nad hladinou řeky Střely. Most za 571 milion korun začalo stavět ŘSD jako samostatnou zakázku těsně před rokem. Miroslav Blabol z plzeňské oblasti ředitelství silnic a dálnic k financování doplňuje.
8: Všechny velké stavby tohoto typu byly do konce loňského roku spolufinancované Evropskou unii z 85%. Stavba Plasy most a Plasy obchvat jsou první velké stavby v Plzeňském kraji, které jsou ze 100% dotovány nebo financovány ze Státního fondu dopravní infrastruktury. Ze státních peněz, není tady žádná dotace.
6: Celý obchvat má být zprovozněný koncem třetího čtvrtletí roku 28. Současná silnice první třídy 27 z Plzně na Žatec na Lounsku a na most, která prochází celými Plasy kolem barokního kláštera a vede nepřehlednými zatáčkami, stáhlým stoupáním nebo klesáním, je silně zatížená. Jezdí tam totiž až 10 000 aut denně a stále přibývá nákladních vozidel.
0: Frekvence 1.
1: Počasí.
6: Severočeské Litoměřice mají teď 19 hodin 4 minuty stále 37 stupňů Celsia. Jihočeské Prachatice už jenom 33. Uherské Hradiště hlásí taky 37 a na teploměrech v Ostravě máme 36. Zítra bude o chlup míň, ale teploty stále hlavně na Moravě a ve Slezsku do 39 stupňů. Jen něco kolem 30 bude po bouřkách na západě Čech.
1: Frekvence 1.
0: Doprava.
6: A ještě zdravíme všechny, co teď držíte volant v ruce. D1, 194. kilometru u sjezdu z D1 na Vídeňskou ulici v Brně nám hlásí porouchanou dodávku. Jeho česká D3 na 86. kilometru z Kaplice na Mezno, taky porouchané vozidlo. Plzeňská D5 na 5. kilometru na trase od Plzně na Prahu hlásí taky porouchané odstavené nákladní auto. No a na Olomoucku si dejte pozor u Norberčan na silnici 440, taky tam stojí porouchané vozidlo po poruše. Bezpečně dojeďte z frekvenci 1. A teď už s Milanem Bílkem.

0: přesně, tak se zima.
1: Tak hezký večer vám přeji, pojďme na to. Za chviličku Richard Miller, taky Bon Jovi, teď Ed Sheeran. Finále víkendu, nedělní večer je tady a zdraví vás ještě jednou Milan Bílek.

0: Richard Miller s námi ve velké formě nebude, to také lehké. Tak s tím počasím to také lehké není, byť jak se dívám, tak na Karlovarsko, to znamená západ Čech, dorazily právě teď docela velké bouřky, tak naplno by to do Čech mělo dorazit zítra, kdy a jak samozřejmě budeme upřesňovat mi na frekvenci 1. Za chvilku si je na Spirou. Dion This Hill, taky Pink, anebo Hardaway, Warislav, ale teď už Honza Kraus a Blondýna, a to nejlepšího z toho týdne, který jsme tady měli.
1: Jan Kraus a Blondýna.
2: Přepálený olej nebo odpad ze zemědělství. Aerolinky kvůli krizi schání alternativní paliva. Co vy na to?
3: No to já netušil, že se dá lítat na přepálený olej.
2: To je hrozné.
3: To by mohli vykupovat od restaurací.
2: Jo.
3: Asi je to trošku cítit, když se to hlavně, když to startuje.
2: Jo, přesně.
3: Že si člověk řekne, tady někde vařej nebo co, ale ono jenom vzlítá letadlo.
2: Jo, takže ten olej, do toho všichni vytáhnou ty řízky a vajíčko.
3: Já vím, ale je možný, že právě proto to pak výborně se letí na to.
2: Jo.
3: Ale já nevěděl, že to je možný jako alternativní palivo. A mám o tom trochu pochybnosti, ale ty si nechám pro sebe.
1: Jan Kraus a Blondýna. Každé ráno exkluzivně na Frekvenci 1.
4: Za 3 kilometry začne tradiční rodinná debata.
5: Já chci hot dog.
6: Já mám chuť na matcha latte.
7: Taky beru hot dog a klid v autě.
4: Přepočítávám. Doporučená zastávka MOL. Na MOLce si vybere každý. Letní nápoje, káva nebo dva XXL hot dogy s Coca-Colou ve výhodném menu s MOL.

Ladislav a to byl Hedvej, tady je Frekvence 1. Jak se dívám, tak celé Česko se chystá taky na další tropickou noc, protože skoro nikde dnes v noci z neděle na pondělí nespadnou teploty pod 20 stupňů Celsia. Byť už na západě Čech, jak jsem říkal, máme přeháníky a bouřky. Tak bude to velmi žhavé. To myslím, že bylo taky v naší hitparádě v sobotu po 19. hodině, kdy jsme pro vás jako vždycky měli součet vašich hlasů a samozřejmě výsledek a taky dvě nasazené. První nasazenou v sobotu po 19. v čase premiéry naší hitparády a Dam Djurica Iskry. Další nasazená to byla Radek Banga, Rozbij mě. A jak to vypadá na žebříčku naší české hitparády? Třetí místo Činasky Selhání, na druhém Pousty Geronimo a prvé místo dál a dál Dovolená Xindlix.

tady naše vlastně poslední hitparáda ve starém školním roce. My tady máme čas prázdninový, byť máme 28. června, přesto budu žádat o to, abyste klidně hlasovali, abyste podpořili novinky, abyste vybrali své oblíbence a klidně poslali do dalšího kola, samozřejmě v sobotu. Už v měsíci červenci se tady objeví po 19. hodině další kolo naší hitparády a výsledky hlasování. Tak za chvilku jedna vzpomínka na konec 90. Teď ale Eric Clapton a Nakánoc na zemi, anebo I Just Might, a tady je úžasný Bruno Mars.

Tears in Heaven, a to byl Eric Clapton do toho dnešního rozpaleného večera. Tak nevím, jaký byl ten večer 28. června 1997, ale ono je to na chlup spočítané, to dorazil Puff Daddy a Faith Evans a všichni jsme ten jejich velký hit Albi Missing You prostě milovali. A od začátku nám to bylo povědomé, jak by ne, protože tenhle hit, který začal krlovat hitparádám právě na konci června 1997, obsahoval sample z velkou hitu Every Breath You Take od skupiny Police. A navíc píseň byla vydána taky na památku kolegy z Bad Boy Records, Notoria B.I.G., který byl zavražděn téhož roku. Tak je to hit nesmrtelný, nesmrtelná je píseň od kapely Police a tady se to prostě povedlo. A celé léto toho roku jalové znamení tohoto hitu a dodnes je to bezvadná vzpomínka. Tak my přidáme nejenom teplotní rekordy do našich zpráv, které nás čekají za 15 minut, co dal víkend, případně jaká byla neděle, tak to už Láďa Jakub, ale teď Sean Baker.

0: Like a Prayer, to byla Madonna, 20. hodina je tady, pojďme na to, jaká byla neděle.
1: 20 hodin, frekvence 1, zprávy.
0: Slovo dostává Láďa Jakub.
2: Dobrý večer, meteorologové upravili teplotní rekord z Litoměřicka. Noc bude supertropická a na východě Čech může jezdit vlakotramvaj. Po druhé za dva dny stanice v Doksanech nad Ohří na Litoměřicku naměřila nové absolutní teplotní maximum pro Česko. Dnes vzrostlo na 41,9 stupně Celsia. Proti sobotě je tak rekord o 1 stupeň vyšší. Současně to bylo poprvé v historii, co Český hydrometeorologický ústav zaznamenal ve své oficiální síti stanic 41 stupňovou teplotu. A tu dnes naměřila i další stanice v sousedním středočeském kraji v Tuhani na Mělnicku. Nadcházející noc z neděle na pondělí bude v důsledku rekordně vysokých teplot, které v posledních dnech přepisují historické rekordy, podle všeho ještě teplejší než noc na dnešek. Supertropická s teplotou nad 25 stupňů Celsia. No a k aktuálnímu počasí na severozápad Čech už teď dorazily první bouřky, řádí v Doupovských horách, tedy na Karlovarsku a Lounsku. Evropa je nejrychleji se oteplujícím kontinentem na planetě. Otepluje se tu dvakrát rychleji, než je světový průměr, uvedl dnes na sociální síti X generální ředitel Světové zdravotnické organizace Tedros Adhanom Ghebreyesus. Připomněl, že v souvislosti se současnou vlnou veder v Evropě zemřely už stovky lidí. Vyzval proto evropské vlády, aby zavedly akční plány na ochranu zdraví před horkem. No a současné vlny veder s teplotními rekordy podle poslankyně Gabriely Svárovské ze Zelených a Pirátů ukazují, že stát nemá dostatečně připravenou krizovou komunikaci ani praktická opatření. Ministr životního prostředí Igor Červený z motoristů v nedělní debatě ČT oponoval, že rezorty veřejnost informují a vláda připravuje i konkrétní kroky. Podle ex-ministra životního prostředí Petra Hladíka z KDU-ČSL, ale web ani sociální sítě nenahradí komunikační kampaň. Vlakotramvaj na východě Čech dostala povolení ke zkušebnímu provozu. Může zásadně změnit pohled na železniční dopravu.
3: Experiment se rozjíždí na trati Kopydlno-Dolní Bouzov na Jičínsku. Unikátní vlakotramvaj se jmenuje Lenka. Jde o jméno ze slov lehké elektrické nabíjecí kolejové vozidlo společnosti AŽD. Modifikovaná původně brněnská tramvaj má na baterie ujet 80 km. V době zkušebního provozu bude vlakotramvaj jezdit bez cestujících. Tato etapa skončí nejdéle na konci příštího roku. Teprve pak může společnost požádat o schválení provozu s cestujícími. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Jablonec nad Nisou na severu Čech zrušil tender na zajištění autobusové dopravy ve městě a okolí od února 2028. Podmínky zadání radnice upraví a soutěž vypíše znova. Odhadovaná hodnota pětileté zakázky je skoro 263 milionů. Dopravce by měl ročně najezdit 685 tisíc kilometrů, zhruba polovinu ve srovnání se společností ČSAD Slaný, která dopravu zajišťuje dnes. Primátor Miloš Vele dnes řekl.
4: Jsme původní vypsaný tender zrušili, protože se tam našla, řeknu, jakási chyba, že uchazeči, kteří dali nabídku, nám navýšili počet autobusů a tím pádem my bychom museli kupovat víc ekologických vozidel a tím by se celý ten dopravní systém prodražil. Takže toto jsme upřesnili v zadávací dokumentaci, takže já věřím, že tak do 30-40 dnů obdržíme nové nabídky.
2: Podle primátora Jablonce nad Nisou jde o klíčovou zakázku, která ovlivní kvalitu veřejné dopravy na Jablonecku na dalších 5 let. Nízkopodlažní klimatizované vozy musí mít taky kamerový systém, bezplatnou Wi-Fi pro cestující a takzvané USB zásuvky. Naši hokejbalisté prohráli ve finále domácího mistrovství světa v Ostravě s týmem USA 1-2 v prodloužení a získali po třetí za sebou stříbro. Američani slaví triumf poprvé.
1: Frekvence 1. Počasí.
2: Jak jsme říkali, na severozápadě Čech, na Karlovarsku a Lounsku, tedy v Doupovských horách a pod nimi, už máme nějaké první bouřky. Jinak bouřky budou právě převážně na severu a západě Čech, v jiných regionech až třeba v úterý. No a zítřejší teploty budou taky docela vysoké. Na západě Čech po ochlazení kolem 30 stupňů, jinde až 37. Na Moravě a ve Slezsku může být odpoledne na slunci až 39 stupňů Celsia.
1: Frekvence 1. Doprava.
2: A ještě informace pro ty z vás, kteří teď brouzdáte na našich silnicích. Opatrně na 11 v okrese Karviná u Těrlicka. Máme tam porouchané auto, zdržení zhruba do hodiny. Opatrní buďte také v českolipském okrese u Zahrádek. Tam máme nehodu osobního auta s cyklistou. 162. kilometr dálnice D1, tedy od Brna na Prahu, hlásí taky předmět na vozovce. Jde o nějaký kovový předmět. V Praze se bouralo v Mochovské ulici a opatrní buďte ještě v Novojičínském okrese u Sedlnic. Tady máme porouchané vozidlo nohu z plynu. Na bezpečně dojeďte s F1. A 5 minut po 8 taky s Milanem Bílkem.
0: Hezký večer vám přeje, hlavně ty šťastné návraty z toho rozhicovaného víkendu, kdy se taky pískalo na ministry a bučelo. Tak uvidíme, jestli je to tečka, nebo se bude pískat třeba na Karlovarském filmovém festivalu, který nám startuje zhruba za 5 dnů. Tak více pro vás mám už za chvilku. Je to vlastně velká filmová atrakce festivalová, která je tady vždycky na začátku prázdnin a vlastně léta. Tak víc už za chvilku, teď Volksgarden, Lifurtado, Arba Miles Smith. A stay.

0: Lemon Tree a Tabaly False Garden, tady je Frekvence 1, co vždycky dobývá společenské rubriky na začátku léta, případně prázdnin. Je to výjimečný filmový festival v Karlových Varech, ale to je tady už ve svém 60. hezkém zakulaceném ročníku. Tou hlavní hvězdou bude chlapík a skvělý herec, který byl lákán už prý nesčetněkrát. Je to Dustin Hoffman, který by měl být jednou z těch největších hvězd tohoto festivalu, který začíná v pátek 3. Jinak dvojnásobný držitel Oscara převezme na tom zahajovacím ceremoniálu ten prestižní křišťálový globus za mimořádný umělecký přínos světové kinematografie. A navíc na jeho výslovné přání, na přání samotného herce, festival uvede ten jeho průlomový snímek Absolvent Graduate z roku 1967. Je to vlastně už kultovní film, nádherně zpracovaný s nádhernou barvou, který odstartoval tu jeho neuvěřitelnou, tedy Hoffmanovu hvězdnou kariéru a získal v minulosti Oscara za režii a 5 zlatých globů. Film Absolvent je neuvěřitelný. No a samozřejmě spolu s Dustinem Hoffmanem tam přibydou další osobnosti jako Kevin Bacon, Juliette Binoche, Jeffrey Wright, Harvey Keitel, tedy velký veterán, který se do Varů vrací už po třetí tentokrát, aby uvedl slavný Scorseseho film Špinové ulice. Tak bude to hodně velký zážitek, myslím, počasí by nemělo být tak tropické, kdyby náhodou jste chtěli být ve Varech a chtěli vyrazit na Korzo, případně za filmovými zážitky, tak ať vás to baví. Za chvilku Glenn Medeiros, anebo opět a Radeček a všechno je v pořádku.
1: Honda přiváží žhavou letní nabídku. Ušetřete při koupě rodinného CR-V až 140 000 korun a získejte plně vybavené SUV za bezkonkurenční cenu. Přesvědčte se, že jízda hybridním vozem může být úsporná i zábavná zároveň a užijte si léto v nové Hondě. Honda, the power of dreams.
2: Někdy padá na mě stín a já netuším, co s tím.

Měl jeden jediný hit a myslím, že díky němu se stal nezapomenutelným. To byl Glenn Medeiros lehce před půl devátou. Tak měli jsme tady takovou tu klasickou víkendovou pauzu, tedy jako hodně tropickou a pauzu posledního slova. Ale zítra po ránu to opět nastartujeme. Pondělí 29. června, to je zítra, vlastně začínají prázdniny, když oficiálně tedy 1. července, tak to máme jako v paměti, ale vysvědčení rozdáno, takže od zítřka to startuje. No a po ránu tady máme taky první kolo posledního slova, máme pro vás 17,5 tisíce korun. Kdyby náhodou hádáme poslední slovo Pepi Vrtala, pokud si to nepamatujete, tak jenom připomínám, že slova zpátku, domov, zdraví, zážitek, klid, nejsou ta správná, má tam být něco jiného. Pepa Vrtal je neustále na cestách, no a v rozhovoru, který tady měl, prozradil, bez čeho se na žádném tripu cestě neobejde. Tak zítra volejte. Ano, do zítřejšího rána a máme tady pro vás krásné peníze. Držím palce. Budou Inner Circle, ale Farben teď je len někde kolem.

A to bylo to ideální do toho tropického počasí, které tady máme. Teploty nám padají dolů, ale pořád tady máme obstojných v průměru 33 stupňů Celsia. Střední Čechy a Praha samozřejmě ještě stále slušných 35 stupňů. Já doufám, že jste někde u vody. Nemluvilo se o ničem jiným na sociálních sítích, případně nebyly dohady o ničem jiném, než o tom horku, které jsme tady měli, jestli je to normální, není to normální, případně jestli takové léto bývá vždycky a tak dál. No, znáte to, ale důležitá jsou fakta a nepařili jsme se jenom, jak se dívám, tak rekordně vysoké teploty zaznamenaly během neděle Německo, Polsko, nové maximum bylo naměřeno i pro slovenské hlavní město a v Německu předchozí rekord přitom patl teprve v sobotu a třeba v Polsku naměřili ve městě Slubnice na západě země 40,5 stupně Celsia. No a v Bratislavě dnes, krátce před 16. hodinou, teplota na stanici ve čtvrti Koliba vystoupala na 39,5 stupně Celsia. Tak zítra pojedeme ještě dál v podobných teplotách, ale bude to postupně odpoledne padat a zítra by se nejenom na západ Čech, ale vůbec do celého Česka měli dostavit velmi silné bouřky a přehánky. Tak další hodnocení přidá Láďa na frekvenci 1 ve zprávách. Teď Tetro True a Gracie Brems.

0: 21 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Jsou tady a slovo má Láďáku.
2: Dobrý večer. V celé střední Evropě padaly teplotní rekordy. Kyberpodvodníci připravili obyvatele Rychnovska o víc než 2 miliony korun. A Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Je 28. června, pěkný letní a vlastně už prázdninový večer. V celé střední Evropě padaly teplotní rekordy. Nejtepleji bylo u nás a taky v sousedním Německu. Ve střední části bývalého NDR v Braniborsku přímo na řece Odře na německo-polské hranici naměřili 41,9 stupně. A teplotní rekordy padaly o víkendu taky u nás. Stanice Doksany na Litoměřicku naměřila úplně stejnou hodnotu, tedy 41,9 stupně. Mimochodem Doksany je obec kvůli rekordům známá, ale podle starosty na nich žádnou zásluhu nemá. V obci je hodně zeleně a teče tudy řeka Ohře. Problémy s nedostatkem vody zatím v obci nepociťují, ale podle starosty není důvod k radosti. Obec je známá spíš svým s klášterem. No ale zpátky k počasí. Na mnoha místech lidé hledali ochlazení v jezerech, rybnících a řekách, no a to sebou neslo i tragédie. Několik lidí se utopilo během víkendu. Například na přehradě Hracholusky, na severním Plzeňsku a Tachovsku utonul 17-letý chlapec. Další muž se utopil na přehradě Slapy ve Středočeském kraji a další na jezeře Milada v Ústí nad Labem. Záchranáři taky v neděli vyjížděli k tonutí do Netvořic na Benešovsku. Šlo o tonutí muže v hasičské nádrži, které ho převezli na Áro do Benešova. U Dolní Rožínky na Žďársku se v sobotu zase utopil 35-letý muž. Koupal se v zatopeném lomu. Přesné příčiny tragické události na Vysočině prověřuje kriminálka. Tělo nalezlé potápěči dnes ráno. Je možné, že tragédie souvisí zase s počasím. Kyberpodvodníci připravili obyvatele Rychnovska na východě Čech o víc než 2 miliony korun. Rychnovští kriminalisté během posledních dvou týdnů zaznamenali navíc sérii investičních a bankovních podvodů.
3: Při těch přesáhla škoda 2 miliony korun. Pachatele se vydávali za investiční poradce nebo bankéře a své oběti přesvědčili k převodům peněz, sjednávání úvěru nebo předání hotovosti kurýrům. Mezi poškozenými jsou převážně lidé středního a vyššího věku, kteří reagovali na nabídky investování na internetu a sociálních sítích. Policie proto znovu varuje veřejnost před sliby rychlých a vysokých zisků. Oldřich Tamáš, Frekvence 1.
2: Karviná stáhla odvolání proti trestu za ovlivňování zápasů od etické komise fotbalové asociace. Ta ji vyloučila z první ligy. Informuje o tom server eSport.cz s odkazem na vyjádření klubu. Slezané v pondělí figurovali v losu nové sezony nejvyšší soutěže, kterou teď s největší pravděpodobností opustí. Podle informací eSport.cz byl na klub vyvíjen tlak ze všech stran, aby situace dopadla takhle. Karviná by zároveň měla opustit evropské poháry, co by vítěz MOL Cupu se kvalifikovala do závěrečného čtvrtého předkola Evropské ligy. A ligová fotbalová asociace nabídne místo po Karviné v nejvyšší soutěži nejprve Táborsku, potom případně Artisu Brno a následně Dukle Praha. No a ještě samozřejmě zkontrolujeme také fotbalové zápasy, které se konají na mistrovství světa v Americe, tedy v Mexiku, Kanadě a ve Spojených státech amerických. Chorvatsko Ghana 2-1, Panama Anglie 0-2 a Demokratická republika Kongo Uzbekistán 3-1. V půl druhé v noci nás čekal zápas Kolumbie Portugalsko, ten skončil 0-0, Alžírsko Rakousko nerozhodně 3-3, Jordánsko prohrálo s Argentínou 1-3, no a právě v tuhletu chvíli začal zápas Jihoafrická republika versus Kanada. Zatím je to tedy 0-0.
0: Frekvence 1. Počasí.
2: Ostrava Poruba, teď v 21 hodina, 3 minuty, 32 stupně Celsia. Staré město u Uherského Hradiště, 33 stupňů na teploměrech máme. Pardubice letiště, taky 33 a 34 je dokonce v Třebíči na Vysočině. Klatovy nám píšou 31, no a to znamená, že v noci může být hodně teplo po celé zemi. Takové noci nad 25 stupňů říkáme supertropická. No a co zítra přes den, taky se moc neskladíme. Přes den do 39 stupňů Celsia stále naměříme, tedy na Moravě a ve Slezsku. V části východních Čech a taky na Vysočině. V Čechách kolem 34 a na západě Čech jenom po bouřkách do 30 stupňů. Mimochodem bouřky teď se šinou na severozápadě po Karlovarsku a Lounsku a Chomutovsku.
0: Frekvence 1. Doprava.
2: Kolony na 15:15 teď čekejte na dálnici D10 od Liberce Turnová Mladé Boleslavy na Prahu mezi kilometry 14 a 10, je to tedy na 15 minut. No a pozor, v okrese Jablonec nad Nisou u obce Koberovy máme nehodu cyklisty, na místě policie, hasiči a záchranka. Jinak by se mělo jezdit bez komplikací, tak ať vám to dál dobře jede s frekvencí 1. A na konci týdne, na konci posledního školního týdne a před začátkem toho prvního prázdninového s Milanem Jílkem.
1: Ano, je to tak, je to, ať je to jak se moc hezká představa vždycky a baví mě to, když začínají prázdniny a celé ty dva letní měsíce jsou před námi a je tady prostě jako taková ta fantastická doba. Tedy jako dneska to máme s horkem, ale i to poleví. Tak v posledním týdnu tady byly naprosto dvě výjimečné akce kulturní, jednak fantastický koncert kapely Durendo Bloodfest, co nás čeká o prázdninách, případně v tomto týdnu. A kam by bylo dobré vyrazit, už vám vezu. Teď Black Share nebo Tea.

0: Life a to byl Black se svým super slavným 80-kovým hitem. Tak hodně velkých akcí a za námi spousta výborných koncertů. Byly tady Duran Duran, koncert byl mimořádný. O víkendu tady byl rozicovaný Bloodfest, no a pokud jste se ještě nenasytili, tak kam dál a na co a na koho. Tak máme tady třeba Hrady CZ, je to ten tradiční putovní festival po českých a moravských hradech, kde vystoupí známé české kapely Miraj, Činasky, Divokej byl a kompletní zastávky samozřejmě najdete na webu velmi jednoduše Hrady.cz. No a pokud to máte rádi z kraje července a z kraje prázdnin přes ostrovou rockovou muziku, případně metal, tak je tady Masters of Rock. Je to tradiční svátek roku a taky metalu v areálu Likerky Rudolf Jelínek ve Vizovicích, kde se představí světová jména. Ale to je samozřejmě jenom ochutnávka, protože pokud se vám chce a máte to rádi, tak hledejte na síti a najdete další akce a skvělé koncerty, kterých myslím, že bude dál v Česku nepočítaně. Ať vás to baví. Za chvilku Disraeli Live, Činasky. Drobná paralela a taky teď James Arthur a Blindside.
1: Jak se do rádia volá,
2: tak se z rádia ozývá.
1: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
2: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
1: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
2: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
1: Nahrajte vzkaz
2: a už jsme v kontaktu.
1: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni starosti.

to byl nádherný soulový hlas Disraeli o 10:30 na frekvenci 1. Tak startují taky radiokempy. První zastávka je tady 8. července a vám rád připomenu, které hvězdy tam budou spolu s námi. No a hvězdy letošního léta, myslím, že to je Jennifer Lopez a David Guetta. Jejich spolupráce se jmenuje Save Me Tonight. No a je to vlastně stylově tak trochu odkaz na to, co se hrálo někdy kolem roku 2010. Hitler.

0: Kind of Magic. To byly Queen a Freddy na frekvenci 1. Kde to bude Magic určitě a kde to bývá Magic každé léto na našich radiokempech a ten první, který odstartuje tu celoprázdninovou jízdu, se vyblíží 8. července. Tak kdyby náhodou kemping Rožnov pod Radhoštěm, právě tam spolu s námi bude kapela Opět a Radeček. A jako vždycky ten hlavní program v živém vysílání pojede od 14. do 19. hodiny. Tady on pojede do 20. ale do 19. s naší dvojkou, jak si vám bude, tam Beru Elhotová a taky Ondra Kubala na místě, taky živé vysílání a spousta soutěží. No, 19. do 20. hodiny jako vždycky živý koncert, tak už víte, že Opět a Radeček trio, no a po 20. hodině ještě neskončíme, ještě vám přidáme k mání bude afterparty Ondry Albrechta. Tak, kdyby náhodou 8. červenec, pokud byste byli poblíž, tak kemping Rožnov pod Radhoštěm, moc hezké místo a tam budeme na startování jenom pro vás vlastně s celou denním programem, tak se na vás těšíme. A já na vás taky zítra po 18. hodině, nebo hned po 18., protože přes léto pro vás nemáme preskluby, tak si dáme ten zítřejší 29. červen skoro celý. Za chvilku Elton John a taky Krištof. Život je krásný.
1: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Ty největší hity posledních let.
2: Po svět je Hollywood.
3: Hity legend pop music. The winner takes it all. S námi nikdy nebudete sami.
1: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.
4: Ahoj, tady je Richard Krajčo z kapely Krištof. Já vám chci popřát krásné léto plné zážitků, na které budete dlouho vzpomínat. Mějte se hezky, dávejte na sebe pozor a tady vám na Frekvenci 1.

0: 22 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidem na severu Čech, ve středních Čechách a v hlavním městě se může hůř dýchat kvůli smogu. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se distancují od vystoupení politiků. A domov důchodců v severočeském Mostě má problém s hasiči. Tady jsou detaily s Láďou Jakubem. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity.
2: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Rozčílení diváci ho nepustili ke slovu a dokonce na něj křičeli vypadni. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, se vyžádala nejméně 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslali přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
3: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Máme za sebou vrchol veder, kdy teplota atakovala i 41 stupňů Celsia, ale horko pokračuje. Bouřky ochladily trochu jen západní Čechy, ale na Moravě a ve Slezsku bude velmi horko i v pondělí. Slunce ohřeje teploty až na 30, na českém západě ve zbytku Čech bude 34 stupňů. A stále 39 pak naměříme na Moravě a ve Slezsku, hlavně v nížinách. Takové bude pondělí 29. června.

0: 23 hodin. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra vrcholí, teploty pokořily 41 stupeně Celsia. Klesat v příštích dnech ale příliš nebudou. Česká armáda chce pořídit drony za 2 miliardy a na severu Čech schánějí policisty. Ladě Jakub s informacemi právě teď. Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydrataci.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak si opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
1: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míň než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme teď za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
1: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou od nedělního rekordu 41 stupňů klesat pomalu a během pondělka se dostanou i na 39, a to hlavně na východě Moravy a ve Slezsku. V západních Čechách po bouřkách bude trochu chladněji, kolem 31 stupňů Celsia. No a bouřky budou pokračovat pak i v úterý v dalších našich regionech.

Dnes v noci jsem ze spaní křičela tvoje jméno, já vím, že nejsi rád, ale nejde zapomenout, jak při každém slově. Přibíráš víčka, prosím, vyslyš mojí zpověď, už jsme starý na psaníčka, jsem bytost vodních pár, živa jenom z tvého dechu, já vím, že nejsi rád a že ti to v steku chci ti všechno říct a pak se někam schovat, třeba pochopí.

zrychlil se mi dech, jak maratonským běžcům, co je to za příběh. Bez lásky, bez milenců nemáš slov, patrně všechna patří jiným. Kdo jsem kromě ní s nimi, bez nich gesta i v činy, a já tu zůstanu, ztracené malířské pláto, třeba se vrátíš, a já zas nechám se napnout, prosím, maluj mě tvoř, k obrazu svému nech mě shořet.

splynu se vzduchem, nechám rozplakat nebe, budu vším tím, co lidi k propasti svete, budu krysařovou flétnou a ozvěna v tvé duši, pak ptáci tiše vzlétnou, vy ne.

0: Frekvence 1 zprávy.
1: Lidem na severu Čech, ve středních Čechách a v hlavním městě se může hůř dýchat kvůli smogu. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se distancují od vystoupení politiků. A domov důchodců v severočeském Mostě má problém s hasiči. Tady jsou detaily s Láďou Jakubem. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity.
2: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali. A je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva Dekroá z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Rozčílení diváci ho nepustili ke slovu a dokonce na něj křičeli vypadni. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, si vyžádala nejmín 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
3: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
0: Frekvence 1.
4: Počasí.
1: Máme za sebou vrchol veder, kdy teplota atakovala i 41 stupňů Celsia, ale horko pokračuje. Bouřky ochladily trochu jen západní Čechy, ale na Moravě a ve Slezsku bude velmi horko i v pondělí. Slunce ohřeje teploty až na 30, na českém západě ve zbytku Čech bude 34 stupňů. A stále 39 pak naměříme na Moravě a ve Slezsku, hlavně v nížinách. Takové bude pondělí 29. června.
0: Frekvence 1.

tváři tak úsměv. Každý ví nejlíp, co máš dělat, jak se chovat. A stále dokola se musíš obhajovat. Tak proč se trápit tím, co bylo? Vždyť minulost je fake, tak popojedem dál. Pozbírej, co okolo zbylo.

0: se do rádia volá,
1: tak se z rádia ozývá.
0: Máte něco na srdci, co nám chcete sdělit?
1: Dát nám zajímavý tip, na něco upozornit?
0: Nebo se s námi třeba podělit o něco hezkého, co zrovna prožíváte?
1: Stáhněte si aplikaci Frekvence 1.
0: Nahrajte vzkaz
1: a už jsme v kontaktu.
0: Frekvence 1. Zapni rádio, vypni stav.

0: Frekvence 1 vám přináší exkluzivní hudební mix. Ty nejlepší aktuální hity. Největší hity posledních let.
1: Celý můj život plave na vodě. Mám vítr slidí,
2: co... Ale i hity legend pop music. S námi nikdy nebudete sami.
0: Frekvence 1. Zapněte rádio a vypněte starosti.

0: z muziky.
1: Z muziky. Frekvence.
0: Každé všední odpoledne jsou s vámi na Frekvenci 1
1: Jana Knížková a Vojta Effler
0: a mají pořád co rozebírat.
2: Hlavně on už je skoro stejně vysoký jako já. Je těžký a já ho každý ráno doslova musím tahat z postele.
3: A tak už taky nemusím.
1: Rádi se s vámi podělí o to, co se jim zrovna honí hlavou.
2: A tak jako kdo ho má furt omlouvat, rodinné důvody, návštěva lékaře, nechtělo se mu.
3: Je to trapný, no.
2: No, je to trapný. To mu říkal, vydrž
3: tak
2: to.
3: Tak mu zlom nohu.
0: Jana Knížková a Vojta Effler.
1: Každé všední odpoledne od 2 do 5 na Frekvenci 1.

0: Jedna hodina. Frekvence 1 zprávy.
1: Vedra vrcholí, teploty pokořily 41 stupeně Celsia. Klesat v příštích dnech ale příliš nebudou. Česká armáda chce pořídit drony za 2 miliardy a na severu Čech schánějí policisty. Láďa Jakub s informacemi právě teď. Extrémní vedro, které dosáhlo v Doksanech na Toří na Litoměřicku teploty 41 stupňů a trhlo český rekord, by se už v příštích dnech nemělo opakovat. Bude jen ale o chlup míň. Hlavně na Moravě, ve Slezsku, Vysočině i východních Čechách. Nejchladněji bude pak po bouřkách na českém západě. Pokračuje Filip Smola z Českého hydrometeorologického ústavu.
2: V pondělí 29. června bude počasí u nás od západu ovlivňovat zvlněná studená fronta, která teploty hlavně v Čechách sníží. Teploty budou na většině území s výjimkou západu a severozápadu Čech šplhat přes 31. Velmi vysoké teploty čekáme na většině území Moravy a Slezska, ve východním a středním Polabí a v Praze a okolí. Extrémně vysoké teploty budou překročeny s nejvyšší pravděpodobností v moravských a slezských nížinách. Ty budou znamenat extrémní zátěž pro lidský organismus a vysoké riziko přehřátí a dehydratace.
1: A hrozí nám i problémy v dopravě, energetice nebo živočišné výrobě. Plné ruce práce mají i hasiči a záchranka. Od pátku moravskoslezští záchranáři zaznamenali za horka 100 kolapsů. Další 30 lidí vinou veder trpěli dehydratací a závratěmi, řekl v Ostravě mluvčí záchranky Lukáš Humpl. Teploty v regionu odpoledne atakovaly na mnoha místech 38 stupňů Celsia. Česká armáda chce do roku 2028 pořídit zhruba 3000 dronů za skoro 2 miliardy korun, uvedl to ministr obrany Jaromír Zuna za SPD. Rezort obrany podle České televize zároveň připravuje novou koncepci využití těchto strojů. Výcvik armádních operátorů se má nově odehrávat i v jihočeském Písku, kde tuzemský výrobce Primoco UAV otevřel první certifikované výcvikové středisko Severoatlantické aliance NATO pro vojenské drony na světě. Česká republika by se podle předsedy Senátu Miloše Vystrčila měla na summitu Severoatlantické aliance v turecké Ankaře prezentovat v maximální možné silné sestavě. Vystrčil to řekl před odletem na zasedání parlamentních lídrů států aliance.
3: Naším cílem by mělo být, abychom na těch jednáních, která jsou pro nás jako pro Česko důležitá, vystupovali v maximálně možné nejsilnější sestavě. Což se stane v případě setkání těch předsedů evropských parlamentů členských zemí NATO a já za sebe říkám, že pokud pan prezident Pavel poletí a bude mít odpovídající roli i na jednání v Ankaře, tak se opět myslím, že to bude naplněno. A to je to hlavní.
1: Do Istanbulu Vystrčil zamířil spolu s předsedou sněmovny Tomiem Okamurou. Na severu Čech v Ústeckém kraji chybí 388 policistů. Je to zhruba o stovku míň než před rokem. Situace je nejhorší na Teplicku a dobrá není ani na Litoměřicku. Zlepšila se ale trochu na Chomutovsku a Mostecku. Bezpečnostní situace v regionu se podle krajského policejního ředitele Zbyňka Dvořáka oproti předchozím letům nemění.
4: Ta bezpečnostní situace při srovnání s rokem 2025, pokud vezmu to poletí, které máme ty za sebou, musím říct, že nápad těch trestných činů je ve své podstatě setrvalý. Došlo samozřejmě k tomu, že jednotlivé kategorie trestných činů se mění, majetková kriminalita nám přechází do podvodů páchaných na internetu a tak jako to bylo i minulé roky, tak Ústecký kraj trápí drogová problematika a problematika mravnostní kriminality. Chybí nám 388 policistů, to číslo k 1.5.2026 je 3115 a musím říct, že ten trend je pozitivní.
1: Vyřešit problém s nedostatkem policistů měly pomoct speciální mobilní buňky, které umožňují jednání s policií prostřednictvím videohovoru. Jedno takové zařízení je už ve Šluknovském výběžku na Děčínsku. Podle Dvořáka ho ale lidé příliš nevyužívají.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Teploty budou od nedělního rekordu 41 stupňů klesat pomalu a během pondělka se dostanou i na 39, a to hlavně na východě Moravy a ve Slezsku. V západních Čechách po bouřkách bude trochu chladněji, kolem 31 stupňů Celsia. No a bouřky budou pokračovat pak i v úterý v dalších našich regionech.

0: 2 hodiny. Frekvence 1 zprávy.
1: Lidem na severu Čech, ve středních Čechách a v hlavním městě se může hůř dýchat kvůli smogu. Organizátoři folklorního festivalu ve Strážnici na Hodonínsku se distancují od vystoupení politiků. A domov důchodců v severočeském Mostě má problém s hasiči. Tady jsou detaily s Láďou Jakubem. Meteorologové vyhlásili smogovou situaci ve středočeském kraji a hlavním městě. Už od pátku platí i v Ústeckém kraji na severu Čech. Lidé by se měli při pobytu venku v odpoledních hodinách zdržet zvýšené fyzické zátěže, což platí hlavně pro lidi s chronickými dýchacími potížemi, starší lidi a děti. Při teplotách vysoko nad 30 stupňů Celsia, tedy spíš blíž ke 40, se cítíme jako po cvičení, i když nic neděláme, řekl v České televizi praktický lékař z Ústavu všeobecného lékařství Karlovy univerzity.
2: Ta fyzická aktivita už je jenom tím, že člověk vyrovnává tu teplotu. Dá se to přirovnat třeba k tomu, jako kdyby člověk měl tak 10% ke své hmotnosti baťoch na zádech a dokonce u lidí s onemocněním srdce to může být až dvojnásobek. Tak si představme, co by to bylo za zátěž, kdybychom měli 7 až 15 kilový baťoch, ale vlastně bychom ho nikdy nesundávali a je nutno si uvědomit, že vlastně pocením člověk nestrácí jenom vodu, ale ztrácí ionty. A to je potřeba dohonit. To znamená pít běžnou vodu, ideální je normální kohoutková nebo pramenitá voda, lehčí potraviny, saláty, zeleninové.
1: Delegaci na summit NATO v Ankaře by měl vést prezident. Shodli se v pořadu poledne s Moravcem bývalý šéf ústavního soudu Pavel Rychetský a někdejší ministryně spravedlnosti Eva de Croix z ODS. Vyplývá to podle nich ze zásad mezinárodního veřejného práva i z diplomatických protokolů. Ministra zahraničí věcí Petra Macinku z motoristů označili kvůli chování vůči hlavě státu i justici za hulváta a burana a uvedli, že premiér Andrej Babiš z hnutí ANO by ho měl okamžitě odvolat. Jasno o delegaci by mělo být během pondělního dne. A organizátoři Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice na Hodonínsku se dopoledne distancovali od všech politických proklamací a prohlášení, která v průběhu festivalu zazněla. Reagovali tak na páteční vystoupení ministra kultury Oty Klempíře z motoristů sobě a sobotní fiasko ministra zahraničních věcí Petra Macinky. Rozčílení diváci ho nepustili ke slovu a dokonce na něj křičeli vypadni. Obyvatelé Venezuely hlásí po dvojici středečních zemětřesení na 70 tisíc pohřešovaných. Nejničivější katastrofa svého druhu, která zemi postihla za víc než 100 let, si vyžádala nejmín 1430 mrtvých a 3238 zraněných. Venezuela na jihu Ameriky obdržela pomoc už od 24 zemí, které vyslaly přes 2,5 tisíce záchranářů. Do Venezuely v neděli dorazila i skupina záchranářů z České republiky. Míříme na sever Čech. Domov pro seniory v Barvířské ulici v Mostě nevyhovuje některým požárním předpisům. V příštích letech by mohly vzniknout nové objekty. Tam bude město sociální služby poskytovat. Pro 12-patrový věžák pro víc než 260 důchodců se bude hledat jiné využití. Poslední patra se teď používají jako kanceláře a sídlí v nich třeba i výcvikové středisko. Víc říká ředitel městské správy sociálních služeb v Mostě Luboš Trojna.
3: Most už vlastní pozemky, už má prvotní studie pro stavbu nových objektů, kde budou poskytovány sociální služby. A už se někde ustupuje od staveb domovů pro seniory a už se ta kapacita přetlačuje spíš do toho DZR, což je domov se zvláštním režimem.
1: Dům, kde je největší domov pro seniory, teď by se mohl využívat pro bydlení. V minulosti ho využívali učňové a potom začal fungovat jako penzion pro seniory.
0: Frekvence 1. Počasí.
1: Máme za sebou vrchol veder, kdy teplota atakovala i 41 stupňů Celsia, ale horko pokračuje. Bouřky ochladily trochu jen západní Čechy, ale na Moravě a ve Slezsku bude velmi horko i v pondělí. Slunce ohřeje teploty až na 30, na českém západě ve zbytku Čech bude 34 stupňů. A stále 39 pak naměříme na Moravě a ve Slezsku, hlavně v nížinách. Takové bude pondělí 29. června.
0: To nejlepší z muziky.